0: 'cause I will leave the light on.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Natočeno podle skutečné události.
2: Tyjo, Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
3: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflineu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
4: Nikdy, anebo navždy.
3: No, tak vidíš.
1: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
2: Máte snad něco lepšího?
1: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
2: Jo.
1: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
2: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
1: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
2: To beru. Měj vše legálně, nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Co to zas po pájsku je za pikle?
5: Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
3: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: dobrý plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Stupenky zakoupíte v síti GoOut. Více na znojemské vinobraní.cz.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu bude příští rok podle ministryně financí pod 400 miliardami korun. Přesnou částku má Alena Schillerová oznámit vládě dnes ráno. Podrobnosti návrhu rozpočtu pak ministerstvo zveřejní během dne. Jisté už je, že schodek bude vyšší než letošních plánovaných 310 miliard korun. Počet Čechů, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem, dál klesá. V prvním pololetí letošního roku jich ubylo 15 000 na celkových 3,9 milionu. Vláda proto schválila změnu zákona, která má zájem o penzijní spoření zvýšit. Zaměřit se chce především na mladší lidi, aby si vytvářeli větší rezervu na stáří. V americkém národním parku Grand Canyon pátrají po bleskové povodni po 15 lidech. Z postižené oblasti už záchranáři vrtulníky evakuovali přes 60 turistů. Velká voda poškodila stezky i jediné vodovodní potrubí v severní části parku. Meteorologové navíc varují před dalšími bouřkami a možnými bleskovými povodněmi. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Plzeň od září posílí MHD pro snažší cestu do fakultní nemocnice na Lochotině. Zavede novou trolejbusovou linku, která povede přímo nemocničním areálem a jezdit bude během pracovních dnů. V areálu špitálu je dlouhodobě nedostatek míst k parkování, který letos umocnila stavba nového pavilonu. No a teď ještě počasí. Na poslední den letních prázdnin předpověď pro západ Čech slibuje většinou zataženo nebo oblačno. Srážky budou postupně ustávat. Odpoledne pak může vysvětnout i sluníčko. Teploty 23 až 27 stupňů.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jo. Minuta po šesté startuje pondělní snídaně, krásné ráno s vámi Jasmin, ahoj Jasmin.
2: Ahoj.
1: Taky ženáč David.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj. Všem.
2: A taky Michal.
1: A já, krásné ráno, poslední den prázdnin.
2: Ano, poslední srpnový pondělí, ty jo.
1: Poslední srpnový pondělí. No tak pojďme si užít teda ten poslední den prázdnin. Písničky máme, všechno nachystaný, vy jste taky ready, tak pojďme na to. Imagine Dragons, Bones, s tím začínáme, hezký ráno.
0: Hit Radio FM+. Gimme, gimme, gimme.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, tohle je pondělní Hit Radio a snídaně šampionů 4 minuty po 6. Krásné ránko, jak jsme se tady bavili na začátku hodiny, tak dnes je poslední den prázdnin. A i když se to pravděpodobně vás, dospěláků, moc netýká, je to spíš záležitost dětí, tak přeci jenom by nás zajímalo, jaký máte nejlepší, nejkrásnější zážitek z těchto prázdnin. Co ve dva tady?
1: Já si asi nespomenu na žádný, mně přijde, že to tak strašně uletělo,
2: tak
1: že
2: se nevím.
3: Ty se o tom prázdnin.
1: No to jo.
2: Tak to je pecka.
3: To je dobrý zapomenout.
1: Tak já nevím, prostě si myslím jako něco u moře, nebo jo. Na tak, chalupě.
3: Tak ty máš svatbu.
1: Dobře,
3: no. Takhle, počkej, dopadlo to v pohodě, ne? To ještě problém v téhle hodině. A co Jasmin?
2: Pro mě to bylo asi cestování na Madejře, no. Madejra je nádherná.
3: Pro mě asi cestování, my jsme byli dvakrát v Rakousku na otočku, asi na 3-4 dny. A miluju to tam. Jich Rakouska úplně zbožňujeme. Takže to bylo za mě, no, ale zajímá nás, jaký je ten váš nejlepší zážitek prázdnin.
2: Je tady totiž po dlouhý době po prázdninách minuta šampionů.
1: Nekecej.
2: Jo. Minuta, ve který můžete slyšet sami sebe nebo někoho z vašeho města. A chceme po vás zase tři věci. Kdo jste? Odkud jste? A chceme ten váš nejlepší zážitek z prázdnin.
3: To nám celé napište na 777-937-777, využít můžete WhatsApp, anebo nám to sem pingněte klasicky SMS-kou. A my k vám posíláme hnedka takhle z kraje pondělní snídaně, další parádní hity, tohle je David Guetta, Terry Swims a Tones and I. Hezké ráno.

0: tohle jsou hity. Gon na Hit Rádiu v 6 hodin 9 minut, hezké ráno. Tak jaký byl ten váš nejlepší zážitek z těchto prázdnin, které dneska končí? Na to jsme se vás ptali a začíná minuta šampionů právě teď.
1: Petr Brno, dovolená s rodinou v Chorvatsku.
0: Lucka Plzeň, koncert Marka Straceného.
1: Květa Děčín, celý týden v červenci měla jen pro sebe tříletýho vnoučka a moc si to užili.
0: Hezký. Tomáš Liberec, stanování s kamarády u Macháče.
1: Veronika Pardubice, road trip po Itálii.
0: Týna Smržovka, nejlepší zážitek byl se synem a manželem na motokárách.
1: Honza z Ostravy, první dovolená u moře se synem.
0: Roman Jihlava, týden na chalupě bez telefonu.
1: Martina z Prahy, nejlepší zážitek byl, že byli na dovolené na Slovensku a ona vyšplhala krpál nekončící k rozhledně.
0: Lidka Horní Bečva, nejzážitek dovolená na Azorech, procestovali 6 ostrovů a minulý týden prázdniny s tříletou vnučkou. No měli jste to nabitý.
2: Já mám úplný FOMO, jakože všichni celý léto něco dělali a my jsme byli tady zavření ve studiu. Tě.
0: A ty jsi jenom tu svatbu, víš, sobotu. Tak děkujeme za vaše zprávy, samozřejmě přišlo jich spoustu, mnohem, o mnoho víc, takhle. Tak my se to tady pročteme, no a vám všem, kdo jste si rozhodnul zapnout Hit Radio, posíláme další hity. Tohle je Taylor Swift, Cruel Summer, 6 hodin 10 minut, krásné ránko.

0: Soulinkyni. Čtvrt na sedm, jedna minuta k tomu. Krásné ráno z Rádia, s vámi Michal, Jasmin a David. Pojďme hnedka takhle z kraje na Slovensko. V Košicích přivítali na svět novorozence, což by nebylo tak zvláštní, spoustu dětí se rodí každý den, akorát je trochu větší, než jsme standardně zvyklí. Takhle, kontrolní otázka. Kolik váží standardní novorozenec?
1: Já jsem měla 4 kila, brácha měl 3,5. Já jsem byla taky macek, co?
2: Já jsem chtěl říct kolem 4 kilo.
0: Tak 3,5 kilo cca to je. Já jsem byl teda taky macek, jo, ale je to furt nic oproti tomu, co se narodilo na Slovensku. Košický valibuk. 5kilový chlapeček.
2: Tak no, prosím.
0: No, do prčic. Paní teda rodila císařem, což jako docela chápu. A já teda musím říct, když čtu tady ty články, že opravdu jako jsem rád, že jsem muž, co ty, Davide.
2: Tak 5 kilo, to je...
0: 5 kilo, počkej, 5 kilo živý váhy. A mě by zajímalo, jestli si vzpomínáte, vy kolik měl třeba vaše, kdo nás posloucháte, vaše miminko, když jste ho poprvé drželi v náručí? Bylo to standard, anebo třeba mělo... Kolik může být nejmíň?
1: Tyjo, nevím.
0: No, to je zajímavá otázka. Hele, dobrý, v Košicích 5 kilo, ale kolik může vážit miminko nejmíň? 2 kila, 2,5 kila? Já nevím.
1: Aby to nebylo jako životu...
0: Nebezpečný.
1: No, nevím.
0: Takhle, vy kdo jste u rádia, tak jste pravděpodobně měli super váhu. Tak vás tady vítáme, krásné ráno, za chvíli Lenny Hello a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Stavebniny Deck přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na deck.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2020.

0: Čest. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky
3: CZ.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
3: Konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. V prodejni neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. Vyplatí se to.
8: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči pozor na Sokolovsku v Lokti. Omezení tam nově čeká v Tovární ulici. A pracuje se taky v Klatovech, kde je neprůjezdná Domažlická ulice a jezdí se po objízdné trase.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio FM+.

0: Posloucháte Hit Radio a to nám dělá velkou radost. Krásné ráno v 6.28, je tady David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Škoda Octavia slaví 30 let od zahájení výroby. Za tu dobu automobilka prodala téměř 8 milionů těchto vozů. Octavia se dnes vyrábí už ve čtvrté generaci a stále zůstává nejprodávanějším modelem Škody. Velký věkový rozdíl nemusí být pro vztah překážkou. Dokazují to i některé slavné páry, které od sebe dělí 20, ale někdy dokonce až 50 let. V řadě z nich přitom vztah funguje už desítky let. Google Maps v USA přejmenovali Ontarijské jezero na Americké jezero. Služba tak reagovala na výnosy Donalda Trumpa z minulého týdne. Změna názvu se zatím týká uživatelů ve Spojených státech.
3: To jsem slyšela, že by Donald Trump chtěl angličtinu přejmenovat na američtinu.
0: No spíš, na co by mohl třeba Trump přejmenovat Vltavu? Na americký potůček. A nebo Pražský hrad, napadá mě na White House East.
2: Dobře.
0: Jako asi bychom tam mysleli víc věcí, ale už to je trapný. Pojďme na muziku YouTube.
2: Jsem od začátku.
0: Beautiful, nejde k toho. 6.29, krásné ráno, zítra Radio Šampioni.

0: 6 minut po půl sedmé, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, dobré ráno. Mně se stala ráno ve výtahu, když jsem jel sem do 5. patra, taková zajímavá věc. Hrálo tam rádio, tady naše sesterské, hrál tam Blaník a z rádia. Vy si báječnou ženskou vezme a říkám, tyjo, to není náhoda, protože báječnou ženskou, Davide, si vzal kdo tady ve studiu?
1: Já.
0: No jo. Náš David se o víkendu oženil, tak nás zajímá teda, jak probíhaly přípravy vůbec, když to vezmeme chronologicky, jo? Co přípravy?
1: No tak partnerka zajistila asi 90% všeho, já 10%.
0: 99%, tak pojďme dál, jak vypadal obřad?
1: Hele, já jsem se nechal ostříhat, to je to asi nejdůležitější věc, co jsem udělal na celou svatbu. A zajistil jsem reproduktory, tohle byly dvě věci, které jsem měl zajistit, povedlo se.
0: A do tě přijel zapojit, co?
1: Tak přijel se na nás pozdravit Michal, který bohužel měl jinou svatbu, takže nemohl DJovat u nás, no. Ale zaskočil tě skvěle náš milý kolega Dominik Vršanský.
0: To je
1: paráda. Ještě jednou bych mu chtěl poděkovat.
0: No a co ten obřad? To nás zajímá. Jak to vypadalo u obřadu?
1: No
0: co?
1: Tak citlivější duše, jako jsem třeba já, tak ty tam málem skolabovali, protože
2: plakal
1: už když, no. Vlastně jsem ani nakonec nemohl říct, ani jsem se nemohl vyslovit.
0: Počkej, vzali jste se teda, říct to ano nakonec, nebo jak?
1: No asi 4x během toho obřadu ta matrikářka řekla, pane ženichu, výdech a nádech. A pak když se zeptali, tak jsem tak jako mňouknul, tak pak jsem se zkusil ještě znovu opravit.
0: Tak jste byli u porodu anebo u obřadu?
1: No.
0: Skoro.
1: Hleda s čím to připomínalo.
0: Tak a co hostina? Co hostina? Kolik se toho vypilo, kolik se toho snědlo?
1: No, myslím si, že nejsem jedinej a teďka reaguju na naše posluchače, kteří, když měli svoji vlastní svatbu, tak vlastně si vůbec nic k jídlu nedali. Já jsem prakticky celý den vůbec nejedl, protože jednak na to ani pořádně není čas, druhak je takový člověk pořád trošku nervózní a ten žaludek prostě nic úplně nechce přijmout. Takže ještě potom mě lidi psali, hele, ten raut byl výborný, to bylo úžasné. Já říkám, vlastně ani nevím, co jsme tam měli k jídlu.
0: Dobrý, tak to bylo jídlo, a co chlast?
1: No tak samozřejmě byl, snažil jsem se to nemíchat, jasně. Ale druhý den mi blbě bylo, no.
0: No, tak jako je to svatba, no.
1: Musí být.
0: A nějaký bizárek, stalo se tam něco, na co si tak jako budeš pamatovat do konce života?
1: No tak jako ten samotný obřad, když prostě se ti zeptají...
2: Obřad to byl teda bizár.
1: Když se ti prostě zeptají, jestli si bereš partnerku za ženu a ty nejsi schopný říct ani ano, tak...
0: No a co vám hrálo za písničku, prosím tě teda, když jste šli k obřadu?
1: Hele, mě hrálo Next to Me od Imagine Dragon, což samo o sobě taková písnička, kde vlastně ten chlap děkuje svý partnerce, že přesto jak špatně na tom je, s ním pořád je. No, tak je to...
0: Je to, takže teď. Ty máš asi... Na mě to taky jde, já mám husinu. Tak Next to Me, Imagine Dragons, že bychom to tam střelili za chvíli po reklamě.
1: To.
0: Tak jo, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě

0: 1. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
1: Tak Mironet! Klikni dvakrát!

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče, klikněte na radovánek.cz.
3: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
4: Prázdniny končí, tak ať to stojí za to. V úterý 1. září zve třetí plzeňský obvod všechny děti na první zvonění do Borského parku. Od 14 do 18 hodin vás čekají atrakce, soutěže, Karol a Kvído, Martin Harych a barevný běh. Vstup je zdarma. Odstartujte nový školní rok s úsměvem.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Purkártová. Dál pokračuje omezení na jižním Plzeňsku. Pozor si dávejte na hlavním tahu v Lužanech, kde probíhá výstavba nového kruháče. Projíždí se tam dočasně pouze kyvadlově.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: hraje pondělní Hitrádio. Tohle je Benson Boone. Co kdyby vám někdo ráno zazvonil u dveří a vy jste si jenom jejich otevřením vydělali nějaký peníze?
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: V září totiž Hitrádio vyráží za váma k vám domů a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
0: Wow, 100 000! Stačí se zaregistrovat na webu Hitrádia, poslouchat nás každé pracovní ráno a v 7:10 čekat na náš soutěžní zvonek.
2: Jakmile uslyšíte, že my pustíme zvonek v éteru, ne u vás doma, ale v éteru zazvoníme, tak běžte otevřít dveře nebo třeba vykoukněte z okýnka a pokud nás tam uvidíte, tak prostě zamávejte a je to vaše.
0: Takhle jednoduchý to je. Kdo pak to zvoní, tak to můžete zjistit od 7. do 25. září každé pracovní ráno tady u nás na Hitrádiu. Tak držíme palce, ať zazvoníme a čekáme u vašich dveří. Teď Adam Ďurica, Mandolína, už to tady klepe na dveře. 6.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
2: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
5: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
6: Hey, this is Ava Max. All the hits.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Mzdy v Česku podle analytiků dál rostou poměrně rychlým tempem. Ve druhém čtvrtletí se mohly meziročně zvýšit o více než 7%. Díky nízké inflaci rostly výrazně i reálné výdělky, podle odhadů zhruba o 5%. Průměrná mzda se pohybuje kolem 53 tisíc korun. Podpora v nezaměstnanosti se má od ledna výrazně snížit. V prvních 2 měsících má klesnout z 80 na 65% předchozí mzdy. Ministerstvo změnu zdůvodňuje nízkou nezaměstnaností a dostatkem pracovních nabídek. Stát by díky tomu měl ročně ušetřit až 5 miliard korun. Policie zabránila útoku na pochod fanoušků Slávie před pražským derby se Spartou. Asi 20 mužů na Letné rozebíralo dlažbu a podle policie chtělo na průvod zaútočit dlažebními kostkami. Policisté zabránili také dalším 2 střetům a jednoho člověka zadrželi. Pochodu od Národního divadla na stadion Sparty se zúčastnilo zhruba 500 slavistických fanoušků. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Jaké to je usednout na motorku pod vlivem drog? To zjistili motorkáři na Karlovarsku v rámci preventivní policejní akce. Konala se v Ostrově, kde si zájemci mohli vyzkoušet například speciální brýle, které simulují požití návykových látek. Po splnění úkolu dostali odměnu, motolékárničku nebo nákrčníky. A jdeme taky na počasí. Na pondělí předpověď pro celý západ Čech slibuje zpočátku oblačno nebo zataženo. Odpoledne pak přechodně i polojasno. Na teploměrech naměříme mezi 23 a 27 stupni. A teď ráno se můžou objevit přehánky.
0: Poslouchej.

0: Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Krásné ránko.
2: Krásný poslední srpen. Snídaně
1: šampionů. Je tady s námi i David. Ahoj, Dave.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: No a samozřejmě vítáme i vás, kdo nás třeba dneska ladíte úplně poprvé.
2: No je.
1: Je to možný a budeme rádi, když tady s námi vydržíte. Písničky máme skvělý, humor. Pojďme hrát. Hezké ráno. Hit Radio FM+.

0: 6 minut po 7, tohle je Hit Radio, krásné ráno.
1: Nevím jak vy, ale já strašně nemám ráda nečekaný návštěvy, jo. A potřebuju vědět, jestli v tom jsem sama nebo ne, protože mně se to děje ale furt jak na schvál.
0: Já si myslím, že někdo přijde na rozhovor.
1: Ne, ale včera třeba nečekaně zazvonila známá a předminulý týden jsme jeli na dovolenou i s rodinou přítele. Ta domluva, nebo aspoň taková část domluvy, která se ke mně dostala, zněla, takže se sejdeme na letišti. Já doma ještě nezabalená, bordýlek všude, věci všude neuklizeno, pobíhám tam po bytě, ve stresu, nestíhám a najednou zvonek a překvapení. A já každýho ráda vidím, jo, ale prostě chci to vidět aspoň 15 minut předem, protože jinak takovou radost nemám, já jsem pak v šoku prostě.
0: No ty pak hlavně, asi se tom poznáte i vy, ty pak řekneš, no pojď dál, ale nemám uklizeno. Jo. Nevím, jestli to nemám uklizeno, není jako permanentní stav, je to jenom taková omluvenka, nicméně, takže neohlášené návštěvy. No tak, kdy u vás, kdo kdy zvonil neohlášeně? Tak u nás to byli naposledy koledníci a taky, co si vzpomínám, tak Kašpar s Baltazarem a Melicharem.
2: Jsme tohle vyřešili docela elegantně, my nemáme zvonek doma. Takže když nikoho nechceme přijmout, tak prostě nezvedáme telefon.
0: Takže nemáte K plus M plus B na dveří. Asi ne, co?
1: Ale oni se občas dostanou lidi přes spodní jako vchod, že zazvonili hnedka u nás v pátém patře, takže jsem
0: jasně.
1: Ani fakt jsem jako
2: už pak dělat,
1: čas.
2: Že nejseš doma, je složitý, jo.
0: No a nejhorší je teda, když už ta návštěva se k tobě dostane, tak pak jako nějak jako vypakovat. Jo, to občas je taky docela náročný. Hmm. A stalo se vám někdy, že opravdu někdo teda zazvonil jako nečekaně, co u Davide? Ten nebo zaklepal spíš teda u vás?
2: U nás zaklepal a často se nám stává, že pak jako je já ještě jak kvůli rádiu chodím do toho spát, viď? Tak já vždycky už jako utírám pod ním a takhle jako na stole, jo, demonstrativně, furt nic, tak já pak říkám vždycky, hele, já jdu spát, mějte se, klidně tady buďte, ale...
0: To já jsem si vzpomněl, u nás takhle borec přijel odečíst vodu a potřeboval jít k nám jako dovnitř, protože to máme jako na záchodě, jo. A teďka, já nevím, jak se to stalo a nic to bylo pořád za den, ale asi všichni, my jsme nějak prostě popili, nějak jsme za to vzali jako hodně a teďka najednou jsme jako věděli, že má přijít, já na to zapomněl, ne? A já musel vodu říct, úplně vyřízený, úplně hotový. A já v trenkách, ne, který jsem se vzal na sebe a teďka dobré ráno. Já teď jsem na to vodu a já...
2: S tím si dáte.
0: Ještě nám tady něco zbylo. Tak na vodu nebo na hotel, no. Tak kdyby vám teďka zazvonila nějaká nečekaná návštěva, jak byste na to reagovali? Nebo spíš, kdo vám kdy naposledy zazvonil u dveří bez ohlášení a jak jste reagovali?
1: Číslo k nám 777-937-777. Budeme rádi za hlasovky na WhatsApp i za SMSky.
0: Přesně tak, 7 hodin 9 minut. Tohle je pondělní Hit Radio snídaně šampionů. No a už se tady pod náma rozjíždí parádní Damiano David, The First Time. Tak hezké ráno, šampioni.

0: ráno, šampioni, 7 hodin 16 minut. Dáváte si Hit Radio. Jasmin byla minulý týden pod náporem nečekaných návštěv. Má z toho trochu tiky, jinak to na ní nezanechalo nějaké větší následky. Tak jsme se ptali vás, jestli jste někdy zažili nečekanou návštěvu, případně jak jste se s tím vypořádali.
1: Týna píše, jsem úplně stejná, nečekaná návštěva je pro mě noční můra. Ne, že bych toho člověka nechtěla vidět, ale potřebuju aspoň těch 15 minut, abych uklidila věci z gauče, převlíkla se a psychicky se připravila na to, že budu společenská. A to je přesný.
0: To je fakt, to je přesný. Taky píše Honza, k nám přišli nečekaně dva kamarády 24. prosince, asi v 17.00 a neměli se hodně dlouho k odchodu.
1: Jako takhle o Vánocích to nepotěší, no, když tím nepočítáš.
0: A nebyl to Ježíšek?
1: Kamča z Pruháče píše, ahojky, mně se stalo ve 4...
0: Odkud z Kruháče?
1: Z Pluháče. Mně se stalo ve 4 ráno to, že zazvonil zvonek. Já teda myslela, že se zblázním, co to může být, kdo to může být. A oni Slováci, můj syn se snachou. No to byl takový šok. Já nevěděla, jestli se mám smát nebo brečet, ale bylo to nádherný, takže jsem začala brečet, jako že jsem šťastná, no ale šok to byl strašný.
0: No tak Slováky bych u sebe doma taky uvítal, ale...
1: Já myslela, taky nechtěl.
0: Oni určitě přišli s něčím dobrým, jako zakousnutí, něco dobrýho k pití, tak tady to návštěvu máme moc rádi. Tak děkujeme i za zprávu z Kruháče a děkujeme za všechny vaše zprávy. Nicméně, vy, kdo jste k nám dorazili, tak vás tady vítáme, my vás nebereme jako nečekanou návštěvu. Místa tady pro vás všechny máme dost a taky dost parádní muziky. Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline.

0: před Neil Diamond, Two Friends. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 7.20, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů a už za nějakých 15 minut budete soutěžit, bude to rychlá pětka, rozdáváme pětkrát startovné na Urban Challenge v hodnotě 12 000 korun. Wow! Detaily, podrobnosti, jak se zapojit, tak to předáme za moment. Stejně tak muziku bude Avril a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, kde vás co v pondělí ráno na silnici zdrží.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Co to zas Popeyes kuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
9: Milí školáci, vážení rodiče, vážení učitele. Stejně jako vy, mám pocit, že prázdniny utekly až podezřele rychle. Ale čekají vás teď určitě super zážitky, kamarádi a spoustu nového. Protože škola nejsou jen plné aktovky, sešity a písemky. Přeji vám všem, ať je pro vás nový školní rok hlavně plný úsměvů, nezapomenutelných chvil se svými kamarády a ať vás to ve škole co nejvíce baví. Váš hejtman Kamal Farah.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
10: tak Mironet. Klikni dvakrát.
12: M plus H.
13: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
14: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
15: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
16: MH.cz.
17: Už 30 let.
18: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
12: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud jedete po dálnici D5 ve směru od Prahy do Plzně, dávejte si velký pozor kolem kilometru 10,5. Máme informaci, že je tam odstavené nepojízdné nákladní auto.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio

0: Minuta po půl osmé, Hit Radio s vámi, krásný den. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Po 40 se u řady lidí prohlubuje strach z nahoty. Nejčastěji zatím stojí změny postavy, stárnutí nebo srovnávání s ostatními. Podle odborníků jsou ale podobné obavy často spíš problémem našeho sebevědomí než samotného těla. Festival Hrady CZ zakončil letošní ročník. Putovní akce navštívila 8 českých a moravských hradů a na každé zastávce dorazilo 15 až 25 tisíc lidí. Poslední koncert odehrál Daniel Landa a první účinkující pro příští rok mají být známí na konci září. Stále více lidí touží alespoň na chvíli uniknout z online světa. Neustálé zprávy, sociální sítě a tlak na výkon mohou přispívat k vyčerpání a vyhoření. Podle psychologů přitom není nutné se odpojit úplně. Pomoci může už omezení času před obrazovkami.
0: My jsme tady řešili minulý týden sociální sítě, že mně přijde, že už to tolik nefrčí, ale nevím, jak to máte vy, já se úplně nejsem schopný teda odpoutat od obrazovky.
2: Je to těžký, no hlavně v práci, kde do toho monitoru stejně koukáme.
3: Třeba tady, přesně.
2: Tak i když máme chvíli přestávku, tak prostě si na ty sociální sítě odskočíme.
0: Ale jestli s tím máš problém, já ti to můžu zasnout, Davide.
2: To je nuda.
0: Takhle, pokud s tím máte problém, tak obrazovku můžete vyměnit za běh, protože je tady rychlá pětka z Urban Challenge a máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun a to na jakýkoliv závod Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
3: Takže vezmete 3 kámoše, rodinu, kolegy, koho chcete, společně si dáte překážkový závod. Nemusíte být žádný vrcholový sportovci, jo? To přesně vzkazují lidi z Urban Challenge, že je dělaná opravdu pro každýho.
0: No a navíc si sami vyberete, jestli chcete běžet noční závod anebo klasiku přes den a vybírat můžete pozor ze 7 míst po celém Česku. Tak jestli už teď víte, koho byste vzali sebou, připravte se a napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: je Firework, tohle je pondělní Hit Radio 737. Rychlá pětka. Napsali jste nám spoustu zpráv, že chcete soutěžit, i třeba Kristýna chce soutěžit, ale nevím o co. Tak Kristý, třeba to klapne v týdnu, my vysvětlíme, o co soutěžíte. Je tady Rychlá pětka z Urban Challenge a máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na právě jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
1: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo ten klasický přes den. Vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku. No a kdo se pokusí tohleto vyhrát?
0: To bude Iva z Malé Skály, zdravíme na sever Čech, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj. Dobré ráno. Prosím Ahoj. Tě, pověz nám, já už jsem tě trošku vyspovídal, ty jdeš zítra do první třídy, nebo respektive tvoje dcera, tak jak jdou přípravy, jak to všechno zvládáte, nakoupit teďka ten schon?
2: No, máme všechno připravené, tašku máme už někde asi od května, takže...
1: Na šprťáky.
0: No jo, a tak se těší dcera, ne?
2: Těší se moc.
0: No, bude to přejde.
2: Zatím jo, neví, že co jde.
0: Přesně. No tak Ivo, pojďme soutěžit 5 otázek, myslím, že to zvládneš.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik měsíců má půl roku?
2: 6.
0: Jo.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaká světová strana je opak východu?
2: Západ.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se říká člověku, který řídí například fotbalový zápas? Kdo to píská?
2: To bude nějaký sudí.
0: Jasně.
1: Můžeme. Trenér. Ano, můžeme.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ivo, budeš vědět, jak se říká části písničky, která se opakuje?
2: Refrén.
0: Ano. A pojďme na tu poslední, pátou otázku.
1: Které roční období přichází s zářím?
2: Podzim.
1: Je to tak.
2: Jo.
0: Ivo, vyhráváš 4 vstupy na Urban Challenge v hodnotě 12 000 korun nebo 4 startovné. Ještě se zeptáme, běháš?
2: No, začínám s tím, takže dobrý.
0: No tak máš skvělou motivaci, tak můžeš vzít další 3 kamarády nebo někoho z rodiny. Startovné na Urban Challenge tvoje. Zvládni zítra s dcerou první den školy, že ji pozdravujeme a ať si to užije.
2: Díky moc, mám velkou radost.
0: To jsme moc rádi, my taky. Tak Ivo, měj se krásně, hezký pondělí a hezký poslední den prázdnin, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka, ve snídani šampion.

0: minutě na 8. Za 2 minuty vy si dáváte pondělní Hit Radio snídaní šampionů.
1: Kdo máte děti, tak moc dobře víte, že ráno nechodíte do práce, ale že nejdřív nastupujete na směnu jako taxikář, jo? Dítě do školy, druhý třeba na kroužek, někde zapomenutý batoh, teďka kolona před školou, tohle, tamto, a až potom začíná ten váš vlastní den. No a některý rodiče si řekli, že končí prostě, že novým trendem jsou speciální dětský taxíky, který ty děti odvezou za vás, a
0: že,
1: to mi přijde bomba.
0: Jakože něco jako Uber Kids, jo?
1: Nebo... Uber Kids, přesně.
0: Něco takového. A to je skvělý teda, že teda už i děti se dočkali tady toho komfortu, že teda pro ně přijede nějaký teda taxikář.
1: Jako ten zájem je abnormální, jo, což naprosto chápu.
0: Já si říkám, jako, že za chvíli budeme mít apku, já nevím, a že si budeme objednávat někoho, kdo bude za ty děti dělat třeba úkoly, jo, anebo třeba chodit na rodičák, nevím. Ale napadá mě, že to je jako vlastně skvělý plán na biznis.
1: No to rozhodně.
0: Kdybychom koupili autobus, ale si říkám, my jsme v práci v tu dobu hlavně.
1: Ale to já jsem opravdu vždycky záviděla dětem z jiných zemí, jak pro ně jezdí ty školní autobusy, takový ty žlutý.
0: Jo.
1: A rovnou se vidíš s těma kámošima ještě před školou.
0: A tak ono to možná bude i u nás v Čechách někde.
1: Někde asi, jo.
0: Za chvíli další, ty Offspring, Why Don't You Get a Job, taky Sia Gimilab, no a přidáme i aktuální dopravu, kdo někam frčíte, hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem starosta města Domažlice Stanislav Antoš. Proč jsou Domažlice příjemným městem pro život? Jak to vypadá s bytovou výstavbou? A je pravda, že moderní kroje mají kapsičky na mobil? Nejen to uslyšíte v našem rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Bestmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Bestmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
7: Každý tlukot srdce je dar. Zjistěte, jak na tom vaše srdce opravdu je. 5. září vás v Konstantinových lázních čeká Den pro vaše srdce s bezplatným vyšetřením před lázeňským domem Prusík. Nečekejte na varování a udělejte něco pro své zdraví. Více na konstantinovylázně.cz.
8: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
9: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
8: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
10: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
9: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt jasně happy.
10: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
11: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstavené nákladní auto stále překáží na dálnici D5. Počítejte s ním na kilometru 10,5 ve směru do Plzně. No a opatrně taky na kilometru 11, kde leží pneumatika.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Love, to je Sia. Give me love, 7:55. Dobré ráno, šampioni. Představte si, že přijdete domů z porady, kde vám šéf naložil úkoly a namísto třeba rozhovoru s partnerem se svlíknete celý do naha. Zní to zvláštně, ale dáme a pánové, tady nový trend. Super trendem je nudismus.
1: Nudismus známe, ale...
0: To by došla řeč, česně.
1: Jakože je zase na vzestupu, jo, nebo jak?
0: Na vzestupu, takhle. Hlavně po covidu to využívají lidi převážně z korporátu jako formu terapie. Mm-hmm. Prostě funguje to tak, že schodíte šaty a s nimi odejde i stres, jo. Ideální je to teda dělat prý doma, taky v sauně a píši se tady i s přáteli. A já to teda úplně nerozumím tomu poslednímu bodu. Jak s přáteli, jako?
1: Hele, je fakt, že když jsme teďka jeli na tu dovolenou a jeli jsme na letiště, tak můj Kuba řídí a najednou říká, ježiš, čumte tamhle doleva. A já říkám, co tam je? A on tam je úplně nahej týpek. No. A prostě si to tam štráduje mezi lidma za bílýho dne, normálně po chodníku, opravdu celý svlečený.
0: Tak co by ne? Tak...
2: Já jsem si říkal, že třeba on jede takhle v tom autě, říká, ježiš, já jsem si zapomněl kalhoty doma.
1: Vy byste se taky mohli oblíknout, kluci, možná.
0: Tak potřeba provětrat to temno, to se stane, no. Jinak mě by zajímalo, co by udělala vaše polovička, takhle čistě teoreticky, co by udělala vaše polovička, kdybyste přišli domů a slíkli byste se před ní?
3: Tak to je snad normální, ne?
0: No ale jako úplně.
3: No to bych... je normální, ne?
1: Jo. Spíš by bylo divný, kdyby si už přišel domů jako svlečenej, ne?
0: Takže ti nebude vadit, Jasmin. Co? Ne, pardon.

Tak to můžete zkusit doma dneska, jestli vám to pomůže, nebo klidně s kolegama v práci. Úplně vidím ten team building dneska při pondělku na té poradě. Ježíš. One Republic, Sunshine, další parádní hit pro vás dneska ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
6: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodníci při prodeji ojetých aut přicházejí s novým trikem, falšují datum výroby. Díky tomu mohou vůz vydávat za novější a výrazně zvýšit jeho cenu. Stále se objevují také stočené tachometry, falešné VIN kódy nebo zatajování nehod. Podle odborníků navíc zhruba každé čtvrté prověřené auto neprojde technickou kontrolou. Nový týden začne v Česku deštěm a místy také bouřkami. Už během pondělí se ale obloha začne protrhávat a další dny přinesou převážně polojasné počasí. Teploty se budou většinou pohybovat mezi 20 a 27 stupni, přehánky se objeví hlavně na severu. O víkendu má být převážně slunečno s teplotami kolem letních 25 stupňů. Téměř polovina Čechů považuje vystupování prezidenta Petra Pavla vůči vládě za přiměřené. Zhruba třetina lidí si naopak myslí, že je prezident příliš aktivní. Většina dotazovaných chce, aby Pavel vládu podporoval a zároveň dohlížel na její činnost. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Plzeň od září posílí MHD pro snažší cestu do fakultní nemocnice na Lochotíně. Zavede novou trolejbusovou linku, která povede přímo nemocničním areálem a jezdit bude během pracovních dnů. V areálu špitálu je dlouhodobě nedostatek míst k parkování, který letos umocnila stavba nového pavilonu. No a teď ještě počasí. Na poslední den letních prázdnin předpověď pro západ Čech slibuje většinou zataženo nebo oblačno. Srážky budou postupně ustávat, odpoledne pak může vysvětnout i sluníčko. Teploty 23 až 27 stupňů.

0: CZ a Tabu.
1: Dobré ráno, šampione.
2: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
3: jsme tady pro tebe.
2: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
4: A taky s Davem. Dobré ránko.
1: Krásný pondělí.
2: Snídaně šampionů.
4: A ahoj. Taky s Davem, krásný ahoj. Pondělí. Ahoj, tak my vás tady vítáme, zdravíme všechny, kdo jste si nás pustili k tělu. 8:03 startuje poslední hodina, poslední třetina pondělní snídaně a taky parádní hity začínají teď Tones and I, Dance Monkey.

0: Posloucháte Hit Radio 7 minut po 8. Dobré ráno.
1: Možná jste to taky zaregistrovali, že před začátkem školy teďka starší děti hromadně mažou nebo deaktivujou sociální sítě. TikTok, Instagram, dávají si takový digitální detox, což si možná říkáte, že to je super, že jako konečně, ale zároveň ona je to od nich trošku taková sociální taktika, že celý prázdniny scrollujou 4 hodiny denně a pak najednou přijdou toho 1. září do školy a řeknou, že kdo je online, tak je fakt trapák.
0: Jo, takhle, jakože předstírají, že předstírají a že teda se chovají, že jsou tajemní jako Hrad v Karpatech. Ano. Takže teda, a myslím, že to smazali úplně ty sociální sítě, anebo to je jenom na oko, že to jako deaktivovali dočasně, aby se mohli vrátit.
2: Asi spíš.
0: No takže, tyjo, to jsou Sigma samci, co? Hele, generace 6-7, jak se tady přetvářejí, co?
2: Jsem zrovna četl takový docela vtipný citát na Facebooku, kde psali, ono je ty roupy přejdou, až zjistí, že musí vstávat v 6 do práce a pracovat do 7 večer.
0: Pojďme na muziku. Aneta Langerová, Srdcotepec, 8 hodin 8 minut na Hit Radio. Hezké ráno.

0: You Kiss Me, 8 hodin 17 minut. Na Hit Rádiu. Dobré ráno, co kdyby vám někdo zazvonil u dveří a vy byste si jenom tím, že je otevřete, vydělali spoustu peněz.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: V září totiž Hit Rádio vyráží za vámi a celkem rozdáme 100 000 korun.
2: Vy musíte udělat jedinou věc. Stačí se registrovat na webu Hit Rádia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat na soutěžní zvonek, který zazní v éteru.
0: Jakmile ho uslyšíte v éteru, tak běžte otevřít dveře nebo vykoukněte z okna a zamávejte nám. A pokud nás uvidíte a uděláte to, co jsme řekli, prostě když se naše zraky setkají, tak vyhráváte. Takže kdo pak to zvoní?
2: To můžete zjistit od 7. do 25. září každý pracovní ráno na Hit Rádiu, takže moc držíme palce.
0: No prostě startujeme příští pondělí. Dua Lipa, Love Again. Tohle pro vás máme nachystané za malou chvíli, no a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí. Dobré ránko.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.

0: 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tirschenreutu. V prodejni neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreutu. Vyplatí se to.
1: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
2: Rockstar Festival je zpět a s ním už 7. ročník. V sobotu 5.9. opět v krásném areálu letního kina v Hrádku u Rokycan. Vystoupí Olympic, Tomáš Klus, Bára Baziková, X-Cover a další. Start ve 12.30. Další informace se dozvíte na Facebooku Rockstar Festivalu.
3: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Když život prudce zastaví.
9: Zase jsem ji našel v tramvaji.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
11: Znojmo slaví 800 let a zve na

0: Pražské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
1: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky.cz.

0: Purkartová. Údržba mostu dnes probíhá na dálnici D6. Omezení tam proto čeká mezi kilometry 130 a 132 v obou směrech. Určitě tam teď projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio FM+.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, krásné ráno. Posloucháte Snídaní šampionů, je přesně 8:30 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Čínské automobilky stále výrazněji pronikají na evropský trh. Jejich výhodou jsou hlavně levnější elektromobily a rychlejší vývoj nových modelů. Některé značky navíc plánují přesunout výrobu přímo do Evropy, aby se vyhnuli dovozním clům. Pražské derby nebylo vyhrocené jen na hřišti, ale také v hledišti. Fanoušci Sparty i Slávie se navzájem uráželi a protestovali také proti možnému zpřísnění pravidel pro používání pyrotechniky. Slávia si nakonec Letné odvezla vítězství 3-0. Dva rybáři přežili 5 dní uprostřed Pacifiku v chladícím boxu. Po ztrátě jejich lodi je moře odneslo asi 240 kilometrů od mexického pobřeží. Zachránilo je až námořnictvo, oba byli kvůli nedostatku jídla a vody značně vysílení.
0: V chladícím boxu, jo. To já mám problém projít v makru okolo chlaďáku a frajeři si z toho tady udělají 5denní vejlet, jako po moři, jo. Ale zase úplně vidím ty borce, co je našli. Pravděpodobně tam těch mrazících boxů bylo víc, jo, a to odevřeli a říkali, hele, ty vole, Franto, už si někdy viděl takovýhle divný lososy. Pojďme na muziku, Gigi D'Agostino, La Passion, hezké ráno.

0: tohle tady milujeme.
1: Tak všechno
0: snad i vás baví Nová poetika blízko na Hit Rádiu v 8.36. Hezké ráno. My jsme se tady s Jasmin dohadovali, kdo z nás dvou si tohle téma vezme. Roger Federer vstoupil o víkendu do síně slávy a i když hokej moc nerozumím, tak si to beru. Ne, takhle, samozřejmě je to tenis. Je to tenis. Roger Federer se u řečnického pultu rozplakal, když děkoval své ženě za 24 let podpory. No a vlastně se ukázalo, že i chlap, který na kurtu vypadá jako švýcarský stroj, tak občas potřebuje kapesník jako obyčejný smrtelník.
2: On dokonce přiznal, že bez té jeho Mirky by možná skončil o 10 let dřív a vlastně ta děkovná řeč mi přišla opravdu hezká a takovýhle jako významný poděkování svý ženě, to je teda nádherný.
0: Bylo to hezký, kdo jste to neviděl a kdo jste třeba taky antisport a moc tomu nerozumíte, třeba jako já, tak opravdu doporučuji na to zkouknout, najdete to na internetech, na YouTube, na Instagramu. Nicméně si říkám, že teda dobrý, Federer vstoupil do síně slávy a já si spíš myslím, že to ocenění by se zasloužila ta síň slávy, že jo, tam konečně pustila. Konečně!
2: To teda jo.
0: Co tě nezabije, to tě posílí, tak o tom bude Hit Radio za malou chvíli. Kelly Clarkson, Stronger, taky Ed Sheeran, Safír. No a my vám přejeme z Hit Radio stále parádní pondělní ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Extreme Sale v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
9: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
10: A hlavně za sucha. Za sucha, my máme nový trávník.
9: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
10: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
14: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit hodně.
16: Řešení je Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Řešení je Acema.
15: A co když potřebuju 20 milionů?
16: Řešení je Acema.
15: A 30?
16: Acema.
15: A 40?
16: Acema.
15: A 50?
16: Acema. Jde to i bez banky.
15: Hele, nezasekl ses?
16: Ne.
1: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
17: Milí školáci, vážení rodiče, vážení učitelé. Stejně jako vy, mám pocit, že prázdniny utekly až podezřele rychle. Ale čekají vás teď určitě super zážitky, kamarádi a spoustu nového. Protože škola nejsou jen plné aktovky, sešity a písemky. Přeji vám všem, ať je pro vás nový školní rok hlavně plný úsměvů, nezapomenutelných chvil se svými kamarády a ať vás to ve škole co nejvíce baví. Váš hejtman Kamal Farka.
3: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Safír je dohromady šafír. To říkala jste, Jasmin, já musel.
1: Tak se mi to nepovedlo.
0: Hit Radio 8:48, krásné ránko.
1: Když se narodí dítě a dostane jméno Gloria Gabriela, tak je jasný, že nepřišlo na svět jen tak ledajaký dítě. Bývalá biatlonová superstar Gabina Soukalová, určitě znáte, porodila holčičku. A to jméno, teda to je neskutečný, to zní jako vítězka už rovnou.
0: Je to vznešený, zní to vznešený, no, Gloria Gabriela. No tak my gratulujeme samozřejmě k miminku, možná to bude další biatlonová megastar.
1: Mně přijde trošku nespravedlivý, že Gabina dokázala vypadat skvěle po závodech, teďka i hnedka po těhotenství.
0: Si říkám, proč my jsme nedostali nějaký vznešený jméno, co?
1: No.
0: Jako Jasmin v pohodě, no, ale ten Michal, to je takový dětý prostě, no. Nevím. Vy máte rádi svoje jméno? Cítíme to tam. Disturbed, The Sound of Silence, 8:49. Tak krásný ráno, šampion.

0: 8.57 a taky to je poslední song pondělní snídaně šampionů, ta je u konce. Poslední den prázdnin.
1: Poslední srpen je tady dneska.
0: Poslední srpen je tady, tak to zvládněte. Vy, děti, který nás posloucháte, tak užijte si to ještě dosyta, protože, a já to nebudu říkat, vy to víte, co vás čeká. Vy to víte, no a my taky na vás čekáme zítra ráno v 6.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Tak se mějte krásně, zvládněte pondělek.
1: A zítra ráno, ahoj.
0: Pa, pa.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním přesně 2 minuty před 9. Bára Škrybová, mějte krásné pondělí. V Klatovech hlásí křižovatka Plánická a Jiráskova nehodu autobusu a osobáku. Je to nehoda bez zranění, nicméně tvoří překážku, tak opatrně. Šťastnou cestu a vaše dopravní info, to nám dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
8: Máme 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Vláda se na dnešním jednání bude zabývat podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová má kabinet seznámit s úpravami od posledních jednání. Následně pak návrh formálně předloží a zveřejní také plánovaný schodek, který by neměl překročit 400 miliard korun. Doslova útokem vzali Češi o víkendu hrady a zámky. Vstup zdarma byl velkým lákadlem a online rezervace byly na některých místech okamžitě plné. Resort kultury bezplatně zpřístupnil 105 památek. Další termín, kdy se za vstup nebude platit, bude 27. září. Parkování v Plzni na Lochotíně bude levnější. O místa v novém parkovacím domě v Sokolovské ulici totiž není zájem, proto město sníží cenu. Za 24 hodin motoristé zaplatí 40 korun, za celý měsíc pak 1250. Non-stop vyhrazené stání na jeden rok vyjde na necelých 14 000 korun. No a nakonec ještě fotbal. Slávie v 6. ligovém kole v pražském derby vyhrála na Spartě 3-0. Sešívaní tak vedou neúplnou tabulku bez porážky o 1 bod před 2. Libercem. Letenští jsou aktuálně 7. a ztrácejí na městského rivala 5 bodů.
1: Dneska jsme se probudili do oblačného a upršeného a větrného dne, ale nenechte si zkazit náladu, nenechte se mýlit, ono to rychle ustane. Oblačnost se protrhá a čeká nás dokonce i polojasno a teploty k tomu budou taky super. 25 stupňů Celsia a na horách 21.
2: Hit Radio FM Plus.
1: Takže dobrou náladu nahodit, koho zajímá, že je pondělí, poslední den prázdnin. No a co? Před námi jsou nové možnosti a nové zážitky. Bára Škrybová.

0: that you're sorry. 'Cause I love you too much to look back.
1: 9 hodin 10 minut k tomu, je pondělí dopoledne, Hit Radio FM Plus s vámi, ještě jednou Bára Škrybová přeje krásný dopoledne. No tak jo, dneska je pondělí a zároveň je poslední den prázdnin a navíc je to taky poslední den meteorologického léta. Zítra totiž začíná meteorologický podzim, logicky. Ano, je to tady a tady se opět všichni dělíme na dva tábory. Někdo se těší na to, až si zapálí tu svíčku, vezme si teplý ponožky, zaleze si pod deku a bude koukat na to, jak pomalu zlátne a oranžový to listí a do toho tak, jako je hezky sichravo a tak dále. Vánoce možná, že se pomalu blíží. Ale někdo upadá do depresí a říká si, ne, prosím, ať je pořád léto. A já jsem ten tým, prosím, ať je pořád léto. Vánoce mám ráda, ale stačilo by mi jako opravdu sníh třeba týden před Vánocema, přes Vánoce krása samozřejmě a pak třeba ještě do Silvestra, ale ideálně po tom Silvestru bych se nejradši jenom jako vyspala a zbudila se hned v březnu. To by bylo úžasné. A pak zase na konci srpna usnula. A teď mě zajímá právě, jak to máte vy, jaký ten tým jste vy, někdo byste, nebo takhle, jak byste třeba ideálně rozložili rok, aby byl podle vašich představ a vy jste byli šťastný. Dejte mi to vědět na WhatsApp. 720 870 237, třeba když si budeme něco hodně přát, tak se to třeba fakt stane. September Cry for You, no jo, tak to je písnička pro nás, kdo ten podzim úplně nemusíme. Září, pláču pro tebe. Díky, že jste s náma, pište, namlouvejte, těším se.

0: Dělali jsme struny.
1: Hodiny dívej, jste z Hitradiem FM Plus a já se teď dívám na náš WhatsApp, kam mi píšete odpovědi. Já jsem se totiž ptala na to, jak byste chtěli nejlépe rozvrhnout rok, jestli byste chtěli léto, pořád třeba, nebo jestli máte rádi ten podzim a jak byste to jako chtěli, protože zítra bude meteorologický podzim nám začíná, což je teda za mě docela smutný, ale každý to má jinak. Takže mi píšete, Jitka, já bych chtěla jaro, léto, léto a zima maximálně měsíc, ale pouze se sněhem a pak jaro. Ale jako já si myslím, že měsíc zimy je teda zase za mě moc dlouho, Jituš, ale děkuju. Eliška, ahoj Báro, mě je to asi jedno, ale nechci ten rychlej přechod z léta do zimy. Je srpen a já už pomalu scháním zimní bundu. Ahoj Eliška, jo Eli, anebo nejhorší na tom je, že chceš třeba v půlce srpna plavky. A už jako vůbec, přitom je venku 32 ve stínu, ale můžeš si koupit zimní bundu, to je za mě úplně ideální. A Robert, ahoj Báro, já bych chtěl 6 měsíců jaro, 5 měsíců léto a 1 týden Vánoce. Já si myslím, že nám to trošku nevychází, ale to nevadí. Pochopila jsem, co myslíš. Super, Filip. A Filip je super, ten není náročný. Mně je to jedno, jaký je roční období. Jenom bych chtěl, aby se přestalo měnit počasí ze dne na den. Ráno zima, v poledne vedro a večer déšť. Já mám jedny boty. Filipe, dobrý, díky. No, no, tak každý to máme nějak, uvidíme, jak to bude. I ty Vánoce by prý měly být teplý, no, tak jsem na to zvědavá. Za chvíli Ella Henderson, Rudimental Alibi a Lucas Graham, tak si užívejte pondělní dopoledne s Hitradiem FM+. Já jsem Bára Škrybová, jsem tu s vámi do 12.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Pozemek k bydlení v krásném lese na Karlovarsku za 6 milionů 700 tisíc. Rodinný dům v Jankově na Benešovsku za 9 milionů 950 tisíc. Rodinný dům v Kladně za 8 milionů 299 tisíc. Chata Nymburk Drahelice za 920 tisíc. A rodinný dům ve Smečně na Kladensku za 6 milionů 999 tisíc korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Natočeno podle skutečné události.
6: Tyjo Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
7: Nazdar sousede, jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
8: Nikdy, anebo navždy.
7: No, tak vidíš.
5: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zveme vás na otevření kulturního domu v Třemošné, a to ve středu 2.9., kde vystoupí Tremolo pod vedením Borka Bárty a hosty Vaškem Noidem Bártou, Danem Bártou a další formace. Startujeme v 15.30, více informací na www.třemošná.cz a na Facebooku.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-NCZ.
6: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
7: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
8: Konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. V prodejni neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. Vyplatí se to.
9: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
11: Hit Radio. Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Lukáš Graham, 7 years. Díky, že ladíte v pondělí dopoledne Hit Radio FM+. Přesný čas 9 hodin a 34 minut. Já si myslím, že jsme si to tady dneska už spolu rozdělili hezky. Máme tady tým Hurá podzim a potom tým Prosím vás, vraťte mi léto a nikdo se mě na nic neptejte. A já se hrdě hlásím k tomu druhému týmu. Ale když už nám ten podzim teda opravdu klepe na dveře a nic s tím neuděláme, tak jsem si říkala, že bychom se měli podívat na to, co vlastně odborníci doporučují, abychom ten přechod do kratších a šedivějších dnů zvládli o něco líp. Takže prosím vás, jedna z nejjednodušších věcí je hlavně opravdu chodit ven a využít to denní světlo, i když bude zataženo. Takže třeba místo toho, aby jsme celý den seděli uvnitř, zkusme si dát přes den opravdu tu procházku, protože právě nedostatek světla může mít na tu naši náladu docela velký vliv. Ne může, ale on ji opravdu má. Pak je to samozřejmě pohyb. Ano, já vím, přesně ta rada, kterou nechceme slyšet, když máme fakt chuť zalíst si pod deku, ale pravidelný pohyb opravdu pomáhá s tou energií a náladou. A taky pravidelný spánek, jo? Neříkat si, no tak ona už je tma, tak je to jedno, já už si zalezu a jdu spát třeba v 5. To není dobrý, opravdu je třeba si držet nějaký režim a hlavně se úplně neuzavírat doma, jo? Potkávat se s lidma, něco podniknout, mít třeba v kalendáři věci, na které se těšíme a bude to lepší. Takže možná ten podzim jako nemusíme milovat, ale možná jenom potřeba udělat jako všechno pro to, aby nám to bylo příjemnější. A mohla by to být třeba i muzika, co? Laďte Hit Radio FM+, a právě teď tady mám obrovskou devadesátkovou pecku. Hathaway, What is Love? What is

0: Coldplay a Little Sims, Bruna Boy, We Pray na Hit Radio FM Plus v 9.44. Je pondělí 31. srpna, poslední srpnový den, bohužel. Jak jsme si říkali, zítra začíná meteorologický podzim, už jsme tady probrali, jaký kdo jste tým, jestli léto nebo spíš ty plískanice. Taky jsme si řekli pohled odborníků na to, jak ten přechod na kratší dny nejlépe zvládnout. A teď si povíme, jak to bude vypadat s počasím tento týden. Takže i když nám zítřkem začne ten meteo podzim, tak to nebude vypadat s počasím vůbec špatně. Pořád se budeme točit kolem 25 stupňů Celsia, což je paráda, a bude k tomu polojasno, takže vlastně jako léto. Až do pátku koukám. Takže za mě dobrý. Užívejte dne, užívejte týdne, užívejte teplo, dokud to nějaký máme, a buďte s Hit Rádiem FM Plus, jak jinak. Do 10. si dáme třeba Jeleny a taky Rehab.
1: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
2: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
3: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
4: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče. Klikněte na radovánek.cz.
5: Stavebniny Dech přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textily je Geotek metr čtvereční již od 13 90 Kč haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dech.cz.
6: M plus H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
7: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chip tuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
8: MHčko v Plzni každej zná. Chip tuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
7: Už 30 let.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Když život prudce zastaví...
11: Zase jsem ji našel s tramvají.
12: A vy jste všichni rodina?
11: To nejsme.
10: Vždy je dobré mít se koho chytit.
11: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
10: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
13: Co to zas popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
14: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
15: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Teda, ale to bylo něco. Tak já doufám, že už jste v pondělí dopoledne takhle vstali. My Chemical Romance, welcome to the Black Parade na Hit Radio FM+, přesně minutu a půl před 10. hodinou. Před námi doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, v ulici U Prozdroje máme hlášení o rozlitém oleji, buďte opatrní, ale nebojte nic, na místě už jsou hasiči, takže to všechno dobře dopadne. A to je pro tuto chvíli z dopravy vše, tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
2: To jakoby dojímá.
5: A hvězdná porota.
6: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
5: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Rockstar Festival je zpět a s ním už sedmý ročník. V sobotu 5.9. opět v krásném areálu Letního kina v Hrádku u Rokycan. Vystoupí Olympic, Tomáš Klus, Bára Baziková, X-Cover a další. Start ve 12.30. Další informace se dozvíte na Facebooku Rockstar Festivalu.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
10: Rádia.cz Hit Radio FM Plus.
11: 10 hodin, jsou to další krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Dnes je poslední den letních prázdnin. Dětem končí dvouměsíční volno a zítra, v úterý 1. září, oficiálně začne nový školní rok. Do akce se chystá i policie, která bude v prvních dnech dohlížet na bezpečnost dětí. Hlídky se budou pohybovat nejen v okolí škol a školek, obsadí také vybrané přechody pro chodce. Českem dnes už od časného rána postupují silné bouřky. Doprovází je nejen vydatné deště, ale také silný vítr. O nárazech až 90 km v hodině. Kolem 6. hodiny ranní bouřky zasahly Karlovarsko. Zhruba o hodinu později se přesunuly nad Plzeňsko a teď míří dál na východ našeho území. Nová a vkusná velkoplošná malba oživí zadní stěny garáží u atletického stadionu v Chodově na Sokolovsku. Postará se o ní karlovarský umělec, který se oboru věnuje dlouhých 25 let. Na zdi budou sportovní a městské motivy. Projekt si v loňském participativním rozpočtu vybrali sami obyvatelé města. Jiří Lehečka a Karolína Plíšková na tenisovém US Open postoupili do druhého kola. Méně úspěšní pak byli Tomáš Macháč a Barbora Krejčíková, kteří se naopak po prohrách s turnajem loučí. A dohrál také Vít Kopřiva, který nestačil na soupeře z Argentiny.
0: Ačkoliv to zatím za těmi okny úplně tak nevypadá, tak by dneska ale mělo být polojasno a teploty na 25 stupních Celsia a na horách 21, tak to si na to počkáme.
10: Hit Radio FM Plus.
0: A počkejte si i na muziku, která přijde za chvíli, bude skvělá. A Jakub Rada mi dělal návrhy, na to si taky počkejte, já vám to za chvilku povím. Hezký.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

Filipa a Krištof, jednou jsem slíbil, 10 hodin a 13 minut, v pondělí dopoledne s vámi Hit Radio FM+. A já jsem vám slíbila pikantnosti tady z našeho moderátorského zákulisí Hit Radio FM+. Ano, prosím pěkně, Jakub Rada mi dělal ráno návrhy. Znáte takový to, jak se jednou za čas podíváte na telefon, jen jako zmáčknete to tlačítko po straně, aby se vám zobrazila úvodní obrazovka s notifikacemi, abyste jen tak jako zkontrolovali co novýho, jestli vám někdo třeba něco náhodou nechce. No, tak to jsem před chvilkou přesně udělala já a byla tam notifikace od Kuby Rady a v ní stálo: ahoj, pojďme dát trojku. A takový jako šivalský smajlík, tak si říkám, ty bláho, jako moje nejhlubší sny se splnily, jo. Ale nic, no. Byla to notifikace s odpovědí, protože my jsme řešili soutěžní otázku k soutěži, o které si řekneme za chvilku, bude probíhat u nás na Facebooku. A poslala jsem mu právě k té soutěži tři verze soutěžních otázek. A on mi odpověděl, pojďme dát tu trojku, no jo, no. Ale ne, každý to ví. A teď si představte, že se na to podívá třeba partner, jo. Nějaký Jakub Rada, ahoj, pojďme dát trojku. Jako nevypadá to úplně nevinně. A tak mě zajímá, jaký polízanice už vám způsobily třeba vaše notifikace. A nebo nějaká zpráva, která se tvářila jinak, než opravdu byla. Ono se to nezdá, ale dost špatně se to pak třeba může i vysvětlovat. Svěřte se mi, 720 870 237, to je náš WhatsApp. A tohle, to je Jay-Z a Alicia Keys, Empire State of Mind, což je strašně pěkná písnička. Takže volme doprava, užívejte pondělní dopoledne. Díky, že jste s náma. Yeah.

0: Hoci to svít, díky, že jste s Hitrádem FM+. My jsme tady před chvilkou spolu nadhodili téma nevhodné notifikace, takové, které se tváří jinak, než ve skutečnosti jsou, a pak třeba můžou udělat polízanici. A zmínila jsem, že mi Kuba Rada poslal ahoj, pojďme dát trojku. A píšete mi, co vy. Míla, já jsem jednou posílal kolegovi zprávu, můžu ti ho poslat? A omylem jsem to poslal šéfové. Měl jsem na mysli, aby mi kamarád v práci zkontroloval dokument, ale vysvětlujte to pak. Dobrý, Mílo. Naďa, ahoj Báro, mě jednou vyskočila na displeji zpráva od kamarádky. Tak co, byl dobrý a bylo to přesně ve chvíli, kdy mi telefon ležel na stole před tchýní. Naštěstí šlo o dort, který mi pekla, ale tchýně se tehdy opravdu zarazila. Ty jo, Pavel ještě píše, já bych hlavně zakázal notifikace na zamčené obrazovce. Člověk může mít celý život spořádaný a pak ho zničí jedna věta, která se objeví ve 4 ráno na displeji. Amen, Pavle, přesně tak. A možná si v souvislosti s tím pojďme říct, že buďme schovývaví, protože není všechno tak, jak se zdá. Rihanna a Daša za chvíli na Hitrádiu FM+. Buďte s námi a mějte krásný pondělní dopoledne.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
10: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Prázdniny končí, tak ať to stojí za to. V úterý 1. září zve 3. plzeňský obvod všechny děti na první zvonění do Borského parku. Od 14 do 18 hodin vás čekají atrakce, soutěže, Karol a Kvído, Martin Harych a barevný běh. Vstup je zdarma. Odstartujte nový školní rok s úsměvem.
3: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Daša Austin na Hit Radio FM Plus. My pro vás máme úplně novou soutěž a ta soutěž je o prachy.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jo, jo, co děláte takhle v 7:10 ráno? Já teda doporučuji být úplně připraveni, protože od září vozíme prachy k vám domů a prostě jenom zazvoníme a budeme tam čekat s balíkem peněz. Když nám do 30 vteřin otevřete, tak vám ty prachy dáme. Začínáme na 5000 korunách, ale částka se zvedá, jo, takže když otevřete, dostanete tu pětku. Když ne, přičítá se další tisícovka, a takže druhý den automaticky 6 a ty už jsou pro někoho druhýho právě. A takhle jdeme pořád dokola, než si to někdo vezme. Když si je vezmete, tak jedeme zase od 5000 korun, to je základ. To je pecka, že jo? Hraje se od příštího týdne, už od 7. září máme první výjezd a hrajeme pak do 25. září. A ještě pozor, jo, další pecka. V to finále 25. září je jistých 50 000 korun, ať jackpot vyroste jakkoliv. Takže kdo nám otevřete toho 25., máte prostě padíka v kapse. No a abychom vůbec věděli, kam přijet, tak nám to taky musíte dát vědět. To znamená, otevřete si naše stránky www.hitradiofm+.cz a tam se přihlaste, tam se zaregistrujte. A pak už teda budete až do konce toho září v těch 7:10 prostě připravený. A vůbec jako nemusíte být namalovaný, to je nám úplně jedno. Klidně otevřete, ať jste v županu, v pyžamu, je to fuk, hlavně nám prosím vás otevřete. Tak jo, tak to je od 7. září a teď právě si dáme Davida Kollera, Chci zas v tobě spát. To je ale krásná písnička.

0: Melanie C nám dohrála na Hit Radio FM+. Kam vyrazit? Kam vyrazit o víkendu? V sobotu 5. září můžete s celou rodinou zamířit k Bolevickým rybníkům v Plzni na 13. ročník běhu Plzeňské teplárenské. Závodit můžou nejmenší děti i dospělí, pro které jsou připraveny trasy dlouhé 2, 3,5 anebo 5,5 kilometru. Startovné zdarma a chybět nebude ani skákací hrát, malování na obličeje, autogramiáda a další doprovodný program. Podrobnosti a předběžnou registraci najdete na webu pro.sport.cz. Krásný sportovní odpoledne pro celou rodinu, takže sobota, Bolevecký rybníky, běh plzeňské teplárenské, vyrazte.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem starosta města Domažlice Stanislav Antoš. Proč jsou Domažlice příjemným městem pro život? Jak to vypadá s bytovou výstavbou? A je pravda, že moderní kroje mají kapsičky na mobil? Nejen to uslyšíte v našem rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit
3: Radio. Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na dek.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: košíky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Když život prudce zastaví...
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
5: Prázdniny končí, tak ať to stojí za to. V úterý 1. září zve 3. plzeňský obvod všechny děti na první zvonění do Borského parku. Od 14 do 18 hodin vás čekají atrakce, soutěže, Karol a Kvído, Martin Harych a barevný běh. Vstup je zdarma. Odstartujte nový školní rok s úsměvem.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Shakira a Zoo, a to je taky paráda. Díky, že jste zítra DM FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrní buďte v Plzni v ulici U Prazdroje. Hasiči tady likvidují rozlitý olej a to je pro tuto chvíli z dopravy vše. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
2: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Zveme vás na otevření kulturního domu v Třemošné, a to ve středu 2.9., kde vystoupí Tremolo pod vedením Borka Bárty a hosty Vaškem Noidem Bártou, Danem Bártou a další formace. Startujeme v 15.30, více informací na www.třemošná.cz a na Facebooku.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
4: tak Mironet!
6: Klikni dvakrát!
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
0: 11 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné dopoledne. Podvodníci opět útočí na naše peněženky. Aktuálně rozesílají falešné SMSky, ve kterých upozorňují na údajný dluh na zdravotním pojištění a požadují jeho okamžité zaplacení. Na co by si lidé měli dávat pozor, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
8: Varující by měla být už sama naléhavost textu, kterou se tyto podvody vyznačují. Podvodníci zneužívají hektického období konce prázdnin s vidinou, že lidé nebudou správě věnovat tolik pozornosti a peníze raději pošlou.
0: Cílem kyberšmejdů je získání peněz a přístupu k našim bankovním účtům. Před námi je převážně slunečný týden. Dnešek sice bude upršený a počítat máme spíš se zataženou nebo oblačnou oblohou, postupně se ale bude nebe protrhávat a objeví se sluníčko. Teploty v tomto týdnu budou příjemné, pohybovat by se měly kolem 25 až 27 stupňů. Ostrov na Karlovarsku se celkem výrazně rozroste. V nejbližších letech by město mohlo nabídnout více než 260 parcel pro rodinné domky. Chystají se nejen v okrajových částech, ale i v intravilánu. Další až stovky bytů by pak mohly vzniknout zástavbou nevyužitých ploch poblíž centra města. České volejbalistky dnes na domácím evropském šampionátu čeká osmifinále. Od 19 hodin v Brně nastoupí proti Švédsku, kterému rozhodně mají co vracet. Před dvěma lety totiž Češky právě soupeřkám ze Švédska podlehly ve finále Evropské ligy. Jak se tak koukám z okna, tak to vypadá už nadějně, už se nám to začíná vybírat. Během dne by se totiž oblačnost měla protrhat a konečný stav bude pak polojasno. A teploty na 25 stupních Celsia na horách 21.
7: Hit Radio FM+.
0: 3 minuty po 11. ještě hodinku bude trvat pondělní dopoledne a ještě hodinku si dáme spolu. Bára Škrybová přeje všem krásný a úspěšný den.

To je taková dojemná písnička. Maroon 5 Memories na Hit Radio FM Plus. Je 12 minut po 11. Od zítra zase září a Karlovy Vary se v září znovu promění v obří galerii světla. V pátek 11. a v sobotu 12. září proběhne už 9. ročník festivalu Vary září. Na trase od Alžbětiných lázní až po Poštovní dvůr vás čeká 10 světelných zastávek, originální instalace, projekce, videomapping a nejrůznější světelné show. Festivalový program navíc doplní i koncerty a skvělé jídlo a venkovní festivalová trasa je přístupná zdarma, takže si zapište do kalendáře 11. a 12. září. Karlovy Vary září je to úžasný festival. A teď ještě pozor, jo. V rámci Vary září vás čeká něco, co tady ještě nebylo. A to je světelná dron show. Jinými slovy desítky dronů, světla a opravdu jedinečná podívaná ve velkém sálu hotelu Thermal. A co ještě lepší, jo. U nás na Facebooku si můžete zahrát rovnou o rodinný balíček vstupenek na tuhle dron show. Takže 4 vstupenky a vyhrát si je může 5 z vás. Tak se podívejte k nám na Facebook a napište nám tam do komentářů, s kým byste vyrazili. Hrajeme do neděle a v pondělí pak losujeme. Teď je taky pondělí, je pondělí dopoledne a aby bylo něco lepší, tak si na něj dáme Imagine Dragons.

0: A slepičky nám tady kvokají na Hit Radio FM+. Enrique Iglesias, Can You Hear Me, se jmenuje písnička Slyšíš mě. Já bych ráda, abyste teď slyšeli právě Hit Radio FM+, a to teď a minimálně v následujících minutách i hodinách, protože na vás čeká skvělá muzika. Tohle v nejbližší době. Dávám s Bohem městu ve známém gestu. Miraj, Cesta z města, pak toto. I only want you when you go. To je paráda, ne? Jasně, že jo, písnička nabitá energií, David Guetta, tedy Svým stonce na Gon Gon Gon. No a když už jsme u těch ukázek, tak já vám rovnou hodím i jednu srdcovku. To je taky další paráda. Petr Nagy, Láska je tu s vámi, to za to stojí, ne? Tak leďte Hit Radio FM+, jak v následujících minutách, tak samozřejmě i po té 12. hodině srdcovky.
1: Každý tlukot srdce je dar. Zjistěte, jak na tom vaše srdce opravdu je. 5. září vás v Konstantinových lázních čeká Den pro vaše srdce s bezplatným vyšetřením před lázeňským domem Prusík. Nečekejte na varování a udělejte něco pro své zdraví. Více na konstantinovilázně.cz.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Prázdniny končí, tak ať to stojí za to. V úterý 1. září zve 3. plzeňský obvod všechny děti na první zvonění do Borského parku. Od 14 do 18 hodin vás čekají atrakce, soutěže, Karol Aquido, Martin Harych a barevný běh. Vstup je zdarma. Odstartujte nový školní rok s úsměvem.
8: Konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. V prodejni neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. Vyplatí se to.
9: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Agueta tady svým Stone Cry, Gon Gon Gon, veliká paráda na Hit Radio FM+. Je 11.34 a my pro vás máme dárek. My jsme totiž strašně rádi a opravdu nás moc těší, jak jste si oblíbili srdce Plzeňského kraje. Máme pro vás tady na Plzeňsku už 4, vy tam jezdíte, jak posedět, tak jenom tak se pokochat nebo se i vyfotit. Kde všechna ta srdce jsou, to najdete u nás na webu www.hitradiofm+.cz, je tam přehled a přesně víte, jaký to srdce kde najdete. No a ten dárek, tak to je, prosím vás, 5. srdce. To, aby bylo z čeho vybírat. Chystáme ho pro vás v Konstantinových lázních. Bude se odhalovat tuto středu 2. září. Na místě bude pan hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan a za rádio přijede Bára Plincelner. Tak se zastavte, určitě poslouchejte i dopoledne Hit Radio FM+, protože se s Bárou Plincelner samozřejmě spojíme. A teď mám pro vás verv, ale žádný bittersweet symfony. My si dáme sonet. Užijte si to.

0: Lady Gaga, Abrakadabra, 11.42, Abrakadabra jsme udělali a pondělní dopoledne už jsme odčarovali skoro. Ještě pár písniček to zbývá, než nám odbije 12. Třeba Loreen, Xindl X, Flipside, Leony. No a Abrakadabra jsme udělali a skončili nám letní prázdniny. Zítra 1. září. Já přeju všem, ať jdete tou pravou nohou, ať se vše vydaří tak, jak potřebujete, jak chcete, hlavně ať jste v pohodě a ať se máte dobře a hlavně buďte v klidu. My se zítra neuslyšíme, protože taky vedu dětičky do školy a pak bych s nima byla ráda, takže vám tady dopoledne vysílat nebudu, ale těším se na vás potom 2. září. Můžeme si popovídat, jak vám to vyšlo a jak se cítíte a tak. Takže ještě jednou držím palce, díky, že jsme spolu byli a těším se na vás ve středu. Ahoj, Bára Škrybová se loučí.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Zveme vás na otevření kulturního domu v Třemošné, a to ve

0: informací na www.třemužná.cz a na Facebooku.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
6: Milí školáci, vážení rodiče, vážení učitelé. Stejně jako vy mám pocit, že prázdniny utekly až podezřele rychle. Ale čekají vás teď určitě super zážitky, kamarádi a spoustu nového. Protože škola nejsou jen plné aktovky, sešity a písemky. Přeji vám všem, ať je pro vás nový školní rok hlavně plný úsměvů, nezapomenutelných chvil se svými kamarády a ať vás to ve škole co nejvíce baví. Váš hejtman Kamal Farah.
7: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
8: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
9: Náš David se o víkendu oženil. Tak nás, jak to vypadalo u obřadu?
10: No co? Tak citlivější duše, jako jsem třeba já, tak ty tam málem skolabovali, protože
11: plakal
10: už... Vlastně jsem ani nakonec nemohl říct, ani jsem se nemohl vyslovit.
9: Počkej, a vzali jste se teda, řekl to ano nakonec, nebo jak?
10: No asi 4x během toho obřadu ta matrikářka řekla, pane ženichu, výdech a nádech.
9: A nějaký bizárek, stalo se tam něco, na co si tak jako budeš pamatovat do konce života?
10: No tak jako ten samotný obřad, když prostě se ti zeptají...
11: Obřad to byl teda bizár.
10: Když se ti prostě zeptají, jestli si bereš partnerku za ženu a ty nejsi schopný říct ani ano, tak...
8: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si teď velký pozor v Plzni. V ulici u Prazdroje máme hlášený rozlitý olej. Silnice tam může klouzat. Tak tam projíždějte se zvýšenou opatrností. A vaše další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovanek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče, klikněte na radovanek.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Schodek státního rozpočtu v příštím roce má být 389 miliard korun. Oznámila to pojednání vlády ministryně financí Alena Schillerová. Znamenalo by to druhý nejhlubší deficit od vzniku Česka. Letos má být 310 miliard korun. Vláda ještě může při projednávání parametry rozpočtu měnit. Konečný návrh musí odeslat do sněmovny do konce září. Podvodníci znovu útočí na peníze Čechů. Tentokrát rozesílají falešné SMSky, ve kterých upozorňují na údajný dluh na zdravotním pojištění a požadují jeho okamžité zaplacení. Co si máme pohlídat, a poradí mluvčí VZP Viktorie Plívová.
9: Varující by měla být už sama naléhavost textu, kterou se tyto podvody vyznačují. Podvodníci zneužívají hektického období konce prázdnin s vidinou, že lidé nebudou správě věnovat tolik pozornosti a peníze raději pošlou.
8: Cílem kyberšmejdů je platby a získat přístup k bankovním účtům. Ústav duševního zdraví v Klecanech otvírá stacionář pro náctileté. Terapie pomohou s úzkostmi či depresivními stavy. Stane se tak v lednu a péče má být zdarma. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Obliba sdílených elektrokol v Plzni dál stoupá. Lidé najezdili už více než 1 milion kilometrů. Systém Pilsen Bike eviduje 32 tisíc stálých zákazníků. Díky nečekanému zájmu město zvyšuje počty elektrokol. Z původních 300 jich od počátku září budou rovné 400.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Během odpoledne u nás bude oblačno, postupně pak polojasno. Na teploměrech dnes naměříme mezi 22 a 25 stupni Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, je to tak. S vámi už Kateřina Pechová, samozřejmě další porce fantastických srdcovek. Čeká nás Scarlett, taky Petr Nač, Nelly a Kelly Rowland, Katy Dennis, no ale teď už. Je tady song slavného britského zpěváka jménem Mika. Ten song se jmenuje Grace Kelly. Určitě ho dobře znáte. Mimochodem, co se mi na tom extrémně líbí, je, že tenhle song byl jeho reakcí na odmítnutí ze strany nahrávací společnosti. Oni se ho totiž snažili změnit. A on si říkal, jako proč? No, a tak nahrál tuhle srdcovku.
0: Hit Radio FM+. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

je skvělej tak, jak je. Mika a Grace Kelly, první dnešní srdcovka na Hit Radio. No a jedeme dál. Prosím vás, čeká nás song, který nás vrátí do roku 91, jo. Kathy Dennis, britská zpěvačka a textařka, fantastický song Touch Me All Night Long. Co je na tom extrémně skvělý, je to, že Kathy Dennis tenhle song osobně zaspívala v roce 93 v seriálu Beverly Hills 920, konkrétně v epizodě A Night to Remember ze třetí série. Takže ano, tohle vás nejenom vrátí do roku 91, ale taky do roku 93, konkrétně do Beverly Hills 920. Další dnešní srdcovka, to je Kathy Dennis, Touch Me All Night Long.

0: naprosto legendární záležitost Nelly a Kelly Rowland a jejich dilema v éteru Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, tenhle song z roku 2002 není legendární jenom protože je skvělej, ale protože právě v tomhle songu tehdy, v tom klipu, Kelly Rowland píše Nellymu hrozně vzteklou SMSku prostě, jo, akorát jí píše do Excelu. A on jí neodpoví, logicky, takže ona prostě zaklepne ten telefon, zahodí ho a na tom stojí, že jo, celý to drama. Tak mimochodem konfrontovali jí s tím o 17 let později, kdy v show Jamesa Cordena se smíchem přiznala, že tehdy vůbec netušila, co to Excel vlastně je, a na place to prostě nikdo neřešil. Takže ano, díky tomu máme tenhle legendární videoklip. Takový o dost lehčí videoklip je teď před námi, respektive i ten song je mnohem optimističtější, veselější. Je to v podstatě jeden z největších a nejpozitivnějších singlů slovenského zpěváka Petra Nadě. A je to song Láska je tu s vámi. Song z roku 1986. Mimochodem, jenom rok předtím Petr Naď vyfoukl zlatýho slavíka Karlu Gottovi, páč. To u nás byla doslova mánie, jo. No a asi víme proč. Takže dámy a pánové, další dnešní srdcovka. Petr Naď, Láska je tu s vámi.

0: Rok 95, Scarlett a Independent Love Song v éteru Hit Rádia.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Ano, to byla téměř poslední dnešní srdcovka. Mimochodem, tohle je typický One Hit Wonder. Jeden song, neuvěřitelný úspěch, na který už se ale nepodobí.

0: dařilo bohužel navázat a následně se kapela rozpadla. Může se stát. Mě zajímá teď ale, jaká je vaše srdcovka. Ať už je to One Hit Wonder nebo nějaká ta stálice na tom hudebním nebi, dejte vědět, jaký song je pro vás srdcovka a hlavně proč. To je na tom totiž to nejdůležitější. Ať už je to song, co nám prostě jenom tak zvedne náladu, nebo je to song, co nás donutí se zvednout, i když se nám fakt strašně nechce. No a nebo tematicky s dneškem, že jo? Třeba je to song, co nám pomáhá přežít pondělí. Napište, jaký je ten váš. 777 937 777. Jednu z vašich srdcovek si dáme už za chvíli. Do té doby s námi Michal Šulta a Rehab nebo Robin Schulz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
6: Máte snad něco lepšího?
5: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
6: Jo.
5: Elfline. To je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
6: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
5: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
6: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Rockstar Festival je zpět a s ním už sedmý ročník. V sobotu 5.9. opět v krásném areálu letního kina v Hrádku u Rokycan. Vystoupí Olympic, Tomáš Klus, Bára Baziková, X-Cover a další. Start ve 12.30. Další informace se dozvíte na Facebooku Rockstar Festivalu.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U.NCZ.
13: Co to zas po pájsku je za pikle?
14: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se...

0: Waterfall a Michael Schulte, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No je čas na vaší srdcovku. Dneska jsem vybrala zprávu od Tomáše a hele, bude to trochu dojemný, jo, ale my to zvládneme. Pojďme se při pondělku dojmout, proč vlastně ne, že jo, lepší než pátek večer. Prosím vás, Tomáš píše, ahoj, když si řekla Scarlett, tak mě hned vyběhla vzpomínka na Nazaret a letní lásku z mládí. Takže Nazaret, Love Hurts, pro všechny, kterým to teď končí. Já doufám, že vaše letní láska vydrží, jo, už víme, že to jde, že to občas prostě klapne. Tak držím pěsti a dámy a pánové, naprosto legendární song. Vaše srdcovka pro dnešní den. Nazaret a Love Hurts.

0: Eva Farna, neříkej, co má se stát, posloucháte Hit Radio. Skvělej song mimochodem. No a co hlavně, dámy a pánové, poslední den prázdnin, je to oficiální. Připomínáme to, že musím zavolat svým sourozencům a vysmát se jim. Vůbec se to nebojte udělat. Taky my jsme se tu minulý týden shodli, že rodiče se nemusí stydět za to, že mají radost, že začíná škola. Ano, a pokud vám to děti dávali sežrat, stejně třeba tak jako mě, moji sourozenci, celý ty dva měsíce, jo, jen si to dneska užijte. Držím pěsti při zítřejším vstávání, víme, jak to většinou vypadá, tak zvládněte to, dejte si ráno hodně kávy, budete to potřebovat. No a my u toho samozřejmě budeme s vámi i s těmi nejlepšími hity. Dneska přeju co nejmíň předškolního stresu, k tomu Sia, Kamarád nebo Nico Santos.
1: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet, klikni dvakrát!
4: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
6: M plus H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
7: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
8: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
7: Už 30 let.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Na boku? Nebo na zádech? Přijďte nám do Prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V Prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Swift v éteru Hitrádia těsně před 13. Za chvilku Pitbull a Kesha nebo Temper City, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vyšetřování nehody vás teď ještě může zdržet na dálnici D5. Dávejte si velký pozor na kilometru 47 ve směru od Plzně na Prahu. Osobní auto tam vyjelo mimo vozovku. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 24. kilometru dálnice D1 pokračuje rekonstrukce mostu Šmejkalka. O nadcházejícím víkendu dělníci převedou dopravu na jeho už opravenou polovinu. A co dalšího chystají, to popíše mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
7: Následně začneme rekonstruovat druhou polovinu mostovky směrem na Brno. Dopravu zachováme jako dosud, tedy v režimu 2+2, tedy dva jízdní pruhy pro každý směr, ovšem se sníženou rychlostí 80.
6: Celý most by měl být hotový v červenci příštího roku. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové 3letou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest. Zaplatit má 500 000 korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v kauze Čapí hnízdo. Zamítl její odvolání. Rozhodnutí je pravomocné, Naďová vinu odmítá. Úvod nového týdne přinese většinou zataženou oblohu s občasným deštěm, místy i zabouří. Obloha se bude ale postupně protrhávat a slunečné počasí doprovodí příjemné na jihu Moravy i letní teploty. Bude docela větrno, foukat má silnější nárazový vítr od severozápadu. Teď ještě pohled k nám.
8: Školy v Plzni nejsou nafukovací a také město musí postupně rozšiřovat. Nové přístavby se dočká třeba i 21. základní škola na Slovanech, kde vznikne 9 nových učeben a také sportovní sál se zázemím. Rozšíří se také kapacita školní jídelny. Stavba potrvá ještě 2 roky a škola během ní zůstane v provozu.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Poslední prázdninové odpoledne se na západě Čech nese ve znamení většinou polojasné oblohy. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni.
9: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině. Čeká nás teď společně krátká ukázka z nového dílu podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou. Tentokrát s psycholožkou a sexuoložkou Laurou Janáčkovou. Nenechte si to ujít, teď Eva Max.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí psycholožka, sexuoložka a také autorka knih o vztazích a sexualitě. Laura Janáčková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A ty tři věci, které jste o ní možná nevěděli a vědět byste určitě měli. Založila Institut partnerských vztahů a působí jako prorektorka Vysoké školy aplikované psychologie. Veřejnost jí zná především díky tématům sexu a partnerských vztahů, ovšem věnuje se dlouhodobě i onkologickým pacientům. Vedla kurzy pro potvory, kde ženy učila, jak se jimi stát. Mě ty potvory, ty kurzy pro potvory, ty asi zaujaly kde koho. Je to tak, že opravdu, že když to hodně zjednodušíme, tak muži chtějí potvory a ty potvory, těm stačí být atraktivní a může chválit?
1: No určitě to nestačí. Je to hrozně málo. Protože když se vychází, kdo vlastně je potvora, tak muži si někdy představí, že potvora je ta zlá, ale to je mrcha, to je rozdíl. Potvora, jako když je v podstatě, muži, když někde jdou, tak řeknou o ženě, to je ale kus, nebo si to myslí. A to je krásná, úspěšná a sebevědomá. A ta potvora v podstatě je to, že si umí hrát s mužem, ale tak, aby nedělala z něj nikoho hlupáka, ale zároveň, aby to byla vzájemná hra, rovnocenná a byla v ní úcta, respekt. Takže čím jiným to začne než sebevědomím. Takže každá žena by měla být dostatečně sebevědomá, aby byla sebevědomá, tak atraktivita ženy v tom hraje určitou roli. A pak samozřejmě empatie, tolerance, to jsou ty vlastnosti, které by měla mít. A to pak je snažší všechno.
0: A takové to ženy, takový to typ žen chtějí mít potom muže doma za manželky? Nebo?
1: Ne, víte co, muži by spíš chtěli, říkají, že chtějí hodné holky za manželky. Ale ty, když pak mají, tak jsou jim nevěrné zprávy s těma potvůrkama, protože to je zábava, ta energie a to, když někoho můžou dobývat, protože tisíce let tam jsou pořád ty lovci vevnitř a snaží se dobývat ty ženy. A když mají tu kořist lehkou, tak je to přestane bavit.

0: Naším hostem je specialistka na partnerské vztahy Laura Janáčková. Já bych začala tím, že bychom si zhodnotili nejprve stav českých ložnic, jak se to vyvíjí, tak kdybyste to měla nějakým způsobem ohodnotit, co se změnilo, jaké jsou trendy.
1: Stav českých ložnic, já doufám, že je dobrý, nebo alespoň stagnující, jak to bylo vždycky dřív. Možná trošku víc stresu, takže není tam ta častost taková, jako bývala. Možná také teď s tím, že máme celou řadu možností v rámci sítí, tak nám tam přibylo celá řada i dalších problémů a očekávání, které ne vždycky v tom reálném životě, v dlouhodobém vztahu se je možné naplnit. No a určitě stav českých ložnic u mladé generace, tak tam vidíme velký problém, protože právě u mladé generace, která má ty možnosti v rámci toho seznámení poměrně velké, největší, protože v rámci různých seznamovacích internetových aktivit může, má přístup k mnoha partnerům, ale ve skutečnosti se cítí nejvíc sama, protože má největší problémy v tom reálném životě seznámit se. Ženy by se rády vdaly, i muži by se rádi třeba oženili, ale nemají toho vhodného partnera, takže začnou říkat, že vlastně muži nebo ženy neexistují, ty vhodní. Vlastně potom odcházejí s tím, že ani se nechtějí vdávat, že chtějí nějakým způsobem fungovat. Začínají se sdružovat zvlášť kluci, zvlášť holky. Nedávno jsem zrovna měla takový příklad v ordinaci, kdy kluk přišel a říkal, že má velký problém se seznámit. Jsem říkala, dítě, to je jednoduchý, tak když se vám líbí ve škole ta holka, tak normálně někam pozvete. On přišel a říkal, to nejde, já jsem jí pozvala, jí kamarádka řekla, nikam nepůjde. Takže vlastně ten problém přetrvává a přestože teď vidíme, že seznamování na tom internetu je nejčastější formou seznámení, tak stále to není tak, že by to vedlo k nějakým trvalejším vztahům a vztahům, kteří si lidé přejí.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Naším hostem je dnes Laura Janáčková, odbornice na partnerské vztahy. Kdybyste měla specifikovat jednu věc, která je třeba největším zabijákem nebo nejvíc škodí ve vztazích, byl by to třeba mobilní telefon v posteli, na kterým partneři skrolují namísto toho, aby se k sobě přitulili a ještě si něco povídali před spaním. Co to?
1: Já si myslím, že ty mobilní telefony, jak máte zásadně pravdu, protože ty úplně ovlivňují ty vztahy, vlastně ukazují tam neúctu, ruší blízkost, ruší vzájemnost, protože když se na to podíváme teď, tak nejen u mladých v rámci seznamování, dva lidi se seznamují, jsou spolu v restauraci nebo jsou spolu někde na lavice, každý z nich jsou spolu, ale každý z nich je na mobilu a pracuje si na mobilu. I když jsem tohleto vytýkala svému synovi, tak můj syn mi říkal, že si psali mezi sebou. Tak je otázka to, s kým si teda píšou, co tam dělají. Ale obecně, když se díváte na to, tak i v restauraci vlastně, při jídle, tam lidi pořád místo, aby si povídali, aby tam vznikaly ty vazby, tak najednou jsou pořád na těch mobilech. Mobily se dostávají do postelí. Tam ty výzkumy ukazují, že čím dál častěji je mobil v posteli i při intimních, nebo v blízkosti posteli, při intimních chvilkách. Takže mobil určitě neprospívá vztahům. A pak jsou to lži, které jako v tom běžném životě také neprospívají. A to ještě pak ty lži, které, víte co, ono, každý člověk si myslí, že pozná lež, ne vždycky ji pozná, ale pak když ji pozná, tak už to opravdu bolí, protože to už většinou zasáhne v těchto těch věcech právě tu důvěru a to, co ten člověk považuje za nejdůležitější v rámci intimity, a i vztahové, a i tělesné intimity, a to narušení potom boří ty vztahy.
0: Takže rada závěrem zní,
1: že láska existuje, ano, ale
0: odkládat mobily, nelhat si, mít sex,
1: líbat se. Je fajn, aby existovala i mimo mobil. A věřme tomu, že i mladá generace to dokáže, aby byla i mimo mobil.
0: Moc vám děkuju, že jste přišla do našeho podcastu a budu se těšit třeba někdy příště na viděnou,
1: na slyšenou. Tak já se budu těšit taky, na shledanou.
0: A díky i vám, že jste nás poslouchali, díky i těm, kteří se dívali. Na jednu vlnu se opět naladíme za 14 dní. Naschledanou.
2: Celý podcast Na jedné vlně s Bárou Děvišovou, konkrétně s Laurou Janáčkovou, najdete už teď na YouTube jako podcast Na jedné vlně s Bárou Děvišovou. Doporučuji poslechnout, podívat se, protože tohle je pro nás všechny dost zásadní. Za chvilku už do uší další hity, čekají nás Lost Frequencies nebo Shakira.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Bestmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Bestmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na dek.cz.
5: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.

0: CZ.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
3: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče, klikněte na radovánek.cz.
4: Milí školáci, vážení rodiče, vážení učitelé, stejně jako vy mám pocit, že prázdniny utekly až podezřele rychle, ale čekají vás teď určitě super zážitky, kamarádi a spoustu nového, protože škola nejsou jen plné aktovky, sešity a písemky. Přeji vám všem, ať je pro vás nový školní rok hlavně plný úsměvů, nezapomenutelných chvil se svými kamarády a ať vás to ve škole co nejvíce baví. Váš hejtman Kamal

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Lost Frequencies a The Feeling v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A člověk nikdy neví, na co narazí, jo? Já tady třeba projíždím, že jo, různé novinky a tak. A výborný článek, jo? Titulek má úplně perfektní, prosím vás, cituji. Kozy daleko víc přitahuje úsměv než zamračená tvář. Ano, je to tak, jo? Žádný pokusy o laciný vtípky nebo pubertální pointy. Neblázněte, ne, vůbec ne, takhle při pondělku. Ale jinak jo, teď to dává smysl. Kdo by to takhle neměl? Prostě jednoduchý úsměv dokáže naprostý zázraky. Tak i přesto, že je pondělí, tak se usmějte. A třeba budou i kozy. Zvířátka, prosím vás, samozřejmě myslím. Asi fakt puberta. Další hity k tomu, za chvilku Rose a Bruno Mars, teď jsou tady Coldplay.

Roše a Bruno Mars v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A taky vám přijde, že co se týče třeba kočárků pro děti, tak už je to takový trošičku šílený, že jako to musí být ten nejnovější, nejvíc luxusní, nejvíc značkovej. A často si říkáte, co, to je lepší než moje auto. Tak prosím vás, je to pravda. Nebo teda může být, jo. Jenom my si znáte značku Lamborghini. Asi jo, jo, předpokládám, takový ty luxusní auta, drahý, je to jako blázen. Třeba do Prahy úplně výborný auto, pač samozřejmě přes všechny ty retardery se to vyplatí, každopádně. Ono obecně do Česka na ty naše rozbitý silnice, to musí být pohodička. Prosím vás, Lamborghini představilo kočárek. Kočárek pro děti. Jo. Má to teda opravdu luxusní materiály, použitý v podstatě, jako se používají právě v těch autech, jo, odpružený kolečka, neskutečný, je tam i ten zlatý bík na tom, fakt je to jako krásný, asi. Stojí to, prosím vás, necelých $5,000, jenom $4,999, což je 104 tisíc korun. No, a představte si, že si to někdo koupí. Jo, aspoň se těm lidem můžeme smát, jo. Když už na to nemáme, tak se jim můžeme aspoň smát. Pač, tohle je fakt blbost. Další hity, to rozhodně blbost není. Ed Sheeran, taky Linkin Park nebo Škvoři. Už za chvilku.

0: pevniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
7: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Ed Sheeran, posloucháte Hit Radio těsně před 14. Za chvilku Avicii nebo Lady Gaga, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud teď jedete po dálnici D6, tak buďte opatrní kolem kilometru 115,5 na trase Praha-Cheb. Je tam odstavené osobní auto s defektem. No a další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Zveme vás na otevření kulturního domu v Třemošné, a to ve středu 2.

0: Temušná.cz a na Facebooku.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Studenti s malými dětmi budou mít nárok na novou dávku. Aby nemuseli školu přerušit nebo vzdát, pomůže jim nová dávka zvaná hlídačkovné. Částka bezmála 7,5 tisíce korun měsíčně není závislá na příjmu rodiny. Fungovat bude od 1. září a vyplácet jí má úřad práce. Rozpočet na příští rok by měl mít schodek 389 miliard korun. Po jednání vlády to řekla ministryně financí Alena Schillerová, která návrh rozpočtu kabinetu předložila.
5: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace. Ve výsledku bychom za to zaplatili podstatně více. Přechodné zvýšení schodku proto nemá absolutně žádnou jinou alternativu.
4: Opozice označuje plánovaný schodek za nezodpovědný nebo za politický zločin. Česká televize nabídne nová dobrodružství známých pohádkových hrdinů Brouka Pytlíka a Ferdy Mravence. Večerníček s novými příběhy nasadí od dnešního večera, píšou to novinky.cz. Ferda Mravenec a jeho souputník Brouk Pytlík, rodák z biografu, který všechno zná a všemu rozumí, budou v novém animovaném seriálu mluvit hlasy Jaroslava Plesla a Josefa Cardy. Teď se ještě podíváme k nám.
6: Kvalita vody je teď v závěru letních prázdnin tradičně horší. Dál platí zákaz koupání v nádrži Skalka na Chebsku, kde se kvalita vody dostala na nejhorší možný 5. stupeň. No a vhodná ke koupání pak podle hygieniků není ani voda v rybníku Babylon na Domažlicku. A vyhnout bychom se měli také českému údolí v Plzni.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Předpověď pro západ Čech dál slibuje hlavně polojasno nebo oblačno. Na teploměrech naměříme nejvýš kolem 25 stupňů. Na horách okolo 20.
7: Hezké odpoledne, 2:02 s vámi Kateřina Pechová. Za chvilku, pravda nebo bullshit, teď už je tu Avicii.

Avicii a The Nights. Posloucháte Hit Radio. A je čas, dámy a pánové, zajímá mě, je tohle podle vás pravda nebo bullshit? Dumáte, jestli pořídit dítěti před startem školy mobil? Protože my víme, jak to mají Češi, jo? Víc než polovina dětí dostane telefon už v první nebo ve druhé třídě, aby je měli rodiče pod kontrolou. To už za mě dává docela smysl v dnešní době, že to má GPSku, takže non-stop vidíte, kde to dítě je. No a oni se aspoň mají důvod se do školy těšit. Pač, takový to počáteční nadšení jinak přejde po prvním dni, že jo. Já se přiznám, já jsem dostala telefon ve třetí třídě, Drahnělec zpátky, a to protože jsem začala jezdit do jiného města. Pravdou zůstává, že ten den, kdy jsem si zapomněla peníze na autobus, jsem si taky zapomněla nabít mobil, jo. Ale to bylo tehdy, že jo, s těma, to jsme ještě nebyli moc na to zvyklí. Dnešní děti už jsou na tom úplně jinak. Takže mě zajímá, je podle vás správně? Je to pravda a je to dobrý, aby měli prvňáčci už mobil a byli díky tomu zároveň pod kontrolou, nebo je to příliš brzy? Co si o tom myslíte? Napište mi 777-937-777, pošlete hlasovku, jsem moc zvědavá, jestli se u tohohle pohádáme, anebo zase budeme na jedný vlně, no uvidíme. Napište mi, jaký na to máte názor a já k tomu posílám další hity, tohle je Lady Gaga.

Ray Dalton a Blood Running, posloucháte Hit Radio. Pravda nebo bullshit, řešíme, jestli má smysl dávat dětem už třeba v první třídě telefon, mít je tak samozřejmě pod kontrolou, ale zároveň už mají mobil, že jo? Takže, ano nebo ne, pravda nebo bullshit, Jana píše, za mě ne, pokud nechodí samo do a ze školy, tak nepotřebuje. Syn ho dostal až v pátý třídě, teď je mu 17 a žádnou újmu nemá. To jsme rádi, že to přežil samozřejmě, jo, ten trest. Ale jinak, jako za mě to dává smysl, jo, pokud tam nejsou takový přesuny, tak proč, jo? Martin třeba píše, ahoj, naše prvňačka dostala chytrý hodinky, přijde nám to lepší než mobil a i tak víme, kdy a kde je. To je dobrý, to si myslím, že tohle je velmi jako chytrý v dnešní době, kdy máme ty možnosti, že? Martina třeba píše, ahoj, my jsme nad tím přemýšleli dlouho a nakonec telefon dostal do druhé třídy, protože se už přesouval sám, tak aby nám když tak mohl zavolat. No a to je ono, já si myslím, že tam ve chvíli, kdy to dítko tak jakoby vypouštíte, jo, tak tam už to asi má smysl. Pište dál 777-937-777. Telefony prvňáčkům ano či ne? Další hity k tomu, za chvilku s námi Pretenders a tohle, to je Cheryl. Jdem na to!

0: I'll Stand By You, to jsou Pretenders, kteří dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. A řešíme tady telefony pro prvňáčky. Ano nebo ne? Pravda nebo bullshit? Hele, tak z toho, co píšete, vlastně dává smysl. Prostě pokud se dítě někam přesouvá samo, tak ano. Jo, jasně, vy máte trošku menší starost, že jo, pokud to dítě ten telefon cestou samozřejmě nestratí nebo ho nemá vybitej, ale jinak je to super. A spousta z vás ty telefony nahrazuje chytrými hodinkami, které mají prostě GPSku a zároveň to není takový rozptýlení jako samotný telefon. Za mě vlastně super věc, uzavřela bych to tady jednou anonymní SMS-kou. Určitě ano. Jak by k tomu totiž přišel 6letý prvňáček, když kolem něj jede kočárek a v něm drží mobil 2letý prcek? No, taky pravda, že jo. Hele, hlavně, ať jste vy spokojení a ať jsou vaše děti v pohodě. Další hity do uší, za chvilku s námi Imagine Dragons nebo Offenbach.
1: Každý tlukot srdce je dar. Zjistěte, jak na tom vaše srdce opravdu je. 5. září vás v Konstantinových lázních čeká Den pro vaše srdce s bezplatným vyšetřením před lázeňským domem Prusík. Nečekejte na varování a udělejte něco pro své zdraví. Více na konstantinovilázně.cz.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: Jakoby dojíma.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Náš David se o víkendu oženil, tak nás, jak to vypadalo u obřadu?
3: No tak citlivější duše, jako jsem třeba já, tak ty tam málem skolabovali, protože
4: plakal
3: už
4: jsi. Jo,
3: no. Vlastně jsem ani nakonec nemohl říct, ani jsem se nemohl vyslovit.
2: Počkej, a vzali jste se teda, řekl to ano nakonec, nebo jak?
3: No asi čtyřikrát během toho obřadu ta matrikářka řekla, pane ženichu, výdech a nádech.
2: A nějaký bizárek, stalo se tam něco, na co si tak jako budeš pamatovat do konce života?
3: No tak jako ten samotný obřad, když prostě si tě zeptají...
4: Obřad to byl teda bizár.
3: Když se tě prostě zeptají, jestli si bereš partnerku za ženu a ty nejsi schopný říct ani ano, tak...
1: Dej si snídaně.

Offenbach a Norma Jean Martin, posloucháte Hit Radio. Máme půl třetí, hezké odpoledne, předpokládám, že jste v práci. Vy, co jste v práci, tak nebojte. No, tak pondělky bývají nejhorší, pak už je to pohodička, že jo. A hlavně vždycky se máte na co těšit, jo. A už za 3,5 hodiny nám odstartuje další Hit Radio Classic, což znamená putování časem a prostorem. A to s pomocí hudby. Ano, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A i dneska večer to bude pecka za peckou. Schválně, když jste naposledy slyšeli Boyzone. No dneska večer je uslyšíte. Zastavit se chtěl, taky byli Joel, přece mu neřekneme ne, že jo, to je jasný. No, abyste se na to patřičně navnadili, dámy a pánové, tak teď jedna z nejlegendárnějších skladeb vůbec. Tohle jsou Queeni a The Show Must Go On. Tak jdem na to.

0: Alex Voren na Hit Rádiu, krásné odpoledne všem. Za chvilku 3 hodiny, já se pro zatím loučím, slyšíme se ještě večer u Hit Rádia Klasik, určitě si to nenechte ujít, bude to skvělý. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Ještě celý dnešní odpoledne máte na to, abyste si užili svoje děti.
3: Užijete si společně i s náma poslední prázdninový den. Ano, v tenhle ten moment si můžete říct, to je ale sakra dobře, že nechodím do školy, já už chodím do práce.
2: Celý prázdniny. Divoký západ se na vás těší už po 15. hodině, buďte s náma.
1: Hit Radio FM Plus.
4: Extreme Sale v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Prázdniny končí, škola volá, Lidl výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Pak hrnky,
6: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Prázdniny končí, tak ať to stojí za to. V úterý 1. září zve 3. plzeňský obvod všechny děti na první zvonění do Borského parku. Od 14 do 18 hodin vás čekají atrakce, soutěže, Karol a Kvído, Martin Harych a barevný běh. Vstup je zdarma. Odstartujte nový školní rok s úsměvem.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
12: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
13: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
12: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si teď pozor na příjezdovce do Nového Sedla směrem od Sokolova. Došetřuje se tam nehoda. Místo je podle našich informací s opatrností průjezdné. A komplikace čekají taky na Domažlicku. Pozor v Horšovském Týně ve Vrchlického ulici, kde je na silnici rozsypaný náklad. Taky tam opatrně. Vaše další dopravní info můžete psát k nám na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Když život prudce zastaví.
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
6: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej! Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. S letními prázdninami končí také letní prázdninová štafeta. Děti a s nimi celé rodiny během léta navštěvovaly různé turistické cíle v Plzeňském i Karlovarském kraji. Za účast v soutěži mohou získat odměnu. Čas na odeslání fotek z výletů už je ale jen do dnešní půlnoci. A ke konci se blíží taky letní úklidová výzva. O co přesně jde, to ví Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko.
9: Prakticky to probíhá tak, že si dobrovolníci mohou vzít sebou na výlet jakýkoliv pytlík na odpad a s tím nazbíraným pytlíkem se nám potom vyfotí a na Instagramu a Facebooku v příspěvku můžou tu fotku přidat a my potom vylosujeme 12 výherců během prázdnin.
0: Podle Janouška bychom si tento zvyk měli osvojit a odpadky při výletech sbírat po celý rok. České dráhy teď v závěru letních prázdnin posílily dopravu na železnici. Přidali stovky míst navíc, zejména na linkách do Prahy. Už od září se pak do provozu vrátí taky spoje označené jako školní, které měly dočasnou prázdninovou pauzu. Na první den nového školního roku předpověď pro západ Čech slibuje hlavně jasno nebo skoro jasno. Zítra odpoledne pak přechodně i oblačno. Naměříme mezi 21 a 24 stupni Celsia. Teď už začíná pondělní divoký západ.
1: Hit Radio FM+.
10: Nádherný odpoledne všem na západ Čech, od Aše až po Prahu. Dokonce i ve Štětkovici. Divoký západ, který dneska uvádí.
11: Celý rok prázdnin. Americká Plzně chytí Neštovice a k tomu uklidníme všechny nervózní rodiče prvňáčku.
10: Další hity, Adel, před náma. Užívejte pondělní odpoledne s náma s Hit Radio FM+.

0: západ, tady je Hit Radio FM Plus a zítra 1. září.
1: A dneska poslední den prázdnin, doufám, že jste si je užili. Ono to samozřejmě uteklo celkem rychle, já nevím jak vy, ale já si myslím konkrétně teda srpen, ten normálně takhle. Takhle lusknu, čověče, takhle byl pryč. Ještě si teďka vzpomínám, jak na začátku srpna jsem měl dovolenou a říkal jsem si, co toho všeho, ještě chci stínout během toho srpna. Nic.
0: Klasika.
1: Ano. A zítra máme 1. září. Spousta dětí dělá ne, spousta rodičů dělá jo, a pak jsou zase učitelé, kteří dělají ne.
2: A ono jo.
0: Hele, spousta rodičů má ale taky jako nervy, že jo, s tím spojený, protože všechny ty přípravy, obalování sešitů, obaluje se to vůbec ještě dneska?
2: To se teda obaluje.
0: Furt to frčí, jo.
2: Jo, a ty obaly jsou pořád stejně šílen, takže z toho klouzají, padají, muchlá se to faktovce, strašný.
1: Já myslím, že dneska děcka už mají jako na základkách nějaký tablety, iPady a takovýhle věci.
2: Maj, ty musí být taky obalený, muchlá se to.
1: A oni to teďka vlastně vláda zakáže, ne, aby to používali, takže jdeme zpátky do obalů.
0: Další je ty Kevrat, hezký odpoledne všem.

0: parádně rozjela, nádherné odpoledne. Ještě celý odpoledne prázdnin máte před sebou, tak si ho pořádně užijte. Tady je Divoký západ Hit Radio FM+.
1: Každopádně v České republice máme kolem 250 000 absolutně vystresovaných lidí. Jsou to rodiče všech prvňáčků a taky rodiče všech těch malých cimperlínů, který jdou do mateřské školky. Prostě jakmile jde člověk někam poprvé, je to velká věc. A ani ne tak ty děti, ty to zas tak moc neberou, ale ty rodiče. My rodiče, my to neuvěřitelně prožíváme.
0: A jako v čem? Proč?
1: No vem si to takový to, jak se ten můj malej zapíše, co když tam náhodou udělá něco, co by neměl, jako jo, teď prostě 6 let si ho doma pipláš, ale on se zrovna třeba v první lavici ve třídě počůrá, nebo něco takovýho, víš co, jako ten rodič na sebe klade neuvěřitelný nároky, nakládá si strašně moc stresu a já bych všechny rodiče teďka chtěl strašně moc uklidnit, jo, vás všechny rodiče prvňáčků chci uklidnit, bude to úplně v pohodě, nebojte, zvládnete to. A jak vás chci uklidnit, zazpomínejte si schválně na to, jak vy vzpomínáte a co se vám v hlavě dochovalo z prvního školního dne.
0: Tak to vím naprosto přesně, vůbec nic.
2: Já si nepamatuju, ale absolutně nic.
1: A teďka, víš proč?
2: Netuším.
1: No protože to pro tebe jako dítě prakticky nic neznamenalo.
2: Ta první třída?
1: Ne, ten rodič to bere mnohem vážněji, než by se mělo.
0: A no možná, kdyby se počurala v té lavici, že si to bude pamatovat.
2: Já jsem šla později, o rok díl, já už jsem to uměla.
1: To by si pamatovali všichni Báři spolužák. Na svůj první školní den si nepamatuju, ale vím, že Bára vedle mě se počínala.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytří.

0: může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
1: To třídění je vlastně jednoduchý.
0: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
1: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
0: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
1: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Rockstar Festival je zpět a s ním už sedmý ročník. V sobotu 5.9. opět v krásném areálu letního kina v Hrádku u Rokycan. Vystoupí Olympic, Tomáš Klus, Bára Baziková, Xcover a další. Start ve 12.30. Další informace se dozvíte na Facebooku Rockstar Festivalu.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
11: Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
12: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Hit Radio. Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Západ Hit Rádia FM Plus, tak co, užili jste si tu dnešní ranní spršku?
1: Kamaráde, já jsem spal teda na Šumavě. V 7 hodin ráno se ozvala taková rána, takovej hrom jsem normálně ještě neslyšel. Zbudilo nás to úplně všechny a to jsme nepotřebovali mít nastavenýho budíka.
0: Mě teda jako fascinuje, jak sociální sítě a internet dneska zaplavily ty fotky těch mraků.
1: No jasně, shelf cloud nebo něco takového. No. Jo, teď já jsem to viděl třeba u Jirky Pilnáře, jsem to viděl, on totiž bydlí tak jako na kraji Plzně, kde to bylo krásně pozorovatelné. Jsem si říkal, tyjo, tak to je konec, to je normálně apokalypsa, doomsday, končí prázdniny, končí svět.
0: A teď je to normální mrak?
1: To jako není normální mrak, Jakube.
0: Jak to, že to není normální mrak a co to asi bylo?
1: No, byl to nějaký shelf cloud.
0: No dobře, ale normální mrak?
1: Ne, normální mrak vypadá tak jako ty venku teďka právě, jo? To jsou normální mraky. Tamto, to, co jsme měli ráno nad Plzní, tak to byla apokalypsa ve vzduchu.
0: To byl úplně normální mrak, který přišel, vodní pára, zapršelo a zase odešel. A všichni tady straší apokalypsou. Ještě řekni, že to byl přívalový déšť.
1: No to nevím, to já byl zase na Šumavě, že jo, to jako. Ale vsadil bych se, že zrovna z takovýho mraku bude přívalák.

0: Divoký západ, Hyprádia FM+.
1: Je před náma první školní den. Spousta z vás si už ani možná nepamatujete, jaký to v té škole bylo a jak to v té škole vlastně zní, že jo?
0: Jako ne.
1: No. Já jsem si pro vás připravil, přátelé, pro vás dva na Divokém západě, takzvaný hudební kvíz. Já vám budu pouštět zvuky, který se mě vybaví při tom, když se řekne povinná školní docházka a na vás je, abyste odhalili, co za ty zvuky to je. Je vám to
0: mám
1: jasný?
0: Mám maličko obavy o to, jaké zvuky to budou.
1: No hele, tady máme hnedka první. Co je toto?
0: Šutry.
2: To jsou školní zvuky.
1: To je valící se lavina školních úkolů. Zvuk číslo dvě.
0: Já to jsem čekal. To bude první průšvih.
1: Ano, přesně, to je snaha spláchnout cigaretový vajglos, když zrovna o velký přestávce kouříte na toaletách. Ano, přesně, Jakube. A co toto?
0: Tak to je přesně odraz mých 9 let na základní škole.
1: Matikářka jde po chodbě.
0: A nese písemky a všichni mají za pět.
1: Hele, a tohle poslední, to je easy.
0: Školní zvonek.
1: To je konec vyučování, myslíš?
0: Yes!
1: Ne, to je začátek života.
3: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
7: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče. Klikněte na radovánek.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
8: M plus H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
9: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
10: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
11: MHCZ.
9: Už 30 let.

0: ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Zlepši si náladu těmi největšími hity. 80, 90 i Millennium. Online streamy Hit Rádia. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Hit Rádio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Summer Love a Mirai, tady je divoký západ Hit Radio FM+. Za chviličku 16. hodina, to znamená jediný, přiřítí se Bára s aktuálníma zprávama a v nich...
1: V nich bude celkem vysoká částka. Opravdu velmi vysokou částku zaplatí město Plzeň za rekonstrukci kulturního domu Peklo.
0: No a ty bys to chtěl zadarmo, nebo jak si to představuješ?
1: Nemusí to stát nějaký prachy, no, právě jako, když tam má stát božský kája, že jo?
0: No
1: to.
0: Přesně, jako tady bych chtěl každý všechno zadarmo, takhle by to nešlo. Víš, co to dneska stojí, ten materiál? A to ještě přijdou více práce.
1: A ty studie. A návrhy všechny.
0: Dua Lipa, za chviličku zprávy.

0: Pharrell Williams, Daft Punk a Get Lucky, krásný odpoledne, posloucháte Divoký západ, před náma nejnovější zprávy a jak to vypadá na silnicích, to vám řekneme ještě předtím.
1: Je to nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vážná nehoda se stala v Plzni. Velký pozor si dávejte na výjezdu z Litic směrem na hlavní tah do Klatov. Srazily se tam dva osobáky. Kolony se dělají v obou směrech, takže se tam můžete krátce zdržet. Další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
7: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.

0: stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
6: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Kulturní dům Peklo v Plzni čeká pořádně drahá proměna. Město chce už v září začít opravovat památkově chráněnou část objektu, kde je mimo jiné velký historický sál. První etapa vyjde na 3,25 miliardy korun a potrvá zhruba 2 roky. Podobnou částku si pak vyžádá i následná moderní dostavba. Hodně vytrvalou obdivovatelku měl jeden z plzeňských soudců. Šlo o soudní zapisovatelku, která muže pronásledovala dlouhých 7 let. Čekala na něj v práci, sledovala ho cestou domů a dokonce i při nákupech. Nepomohla změna pracoviště ani bydliště. Žena teď čelí obžalobě z nebezpečného pronásledování. Podvodníci znovu útočí na peníze Čechů. Tentokrát rozesílají falešné SMSky, ve kterých upozorňují na údajný dluh na zdravotním pojištění a požadují jeho okamžité zaplacení. Na co by si lidé měli dávat pozor, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
7: Varující by měla být už sama naléhavost textu, kterou se tyto podvody vyznačují. Podvodníci zneužívají hektického období konce prázdnin s vidinou, že lidé nebudou správě věnovat tolik pozornosti a peníze raději pošlou.
6: Cílem podvodníků je získat naše peníze anebo přístup k našim bankovním účtům. Zítra u nás na západě Čech bude většinou jasno nebo skoro jasno, přechodně pak i oblačno. Teploty se budou odpoledne pohybovat mezi 21 a 24 stupni Celsia. Teď už pokračuje divoký západ s Davidem a Kubou.
4: Hit Radio FM+.
8: Na poslední den prázdnin skvělý hity. Kato a John a taky Taylor Swift nachystaný právě teď. Hezký odpoledne.

0: Kato a John, tady je divoký západ Hitrádia FM+. Parádní odpoledne.
1: Dopak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Představte si to, je takhle ráno, vy jste doma, chystáte se do práce, do školy nebo kamkoliv, kam je zrovna nutný ráno zamakat. A najednou vám zazvoní zvonek. Půjdete k těm dveřím a otevřete?
3: No, tak když asi někdo zvoní, tak bych otevřel.
2: Dobře, ale tak jako spousta lidí je dneska taková, víš, potažitá. Prostě nechce se jako potkat s někým. Kdyby takovýhle náhodou byli naši posluchači, posluchači Hitrádia FM+, tak by to byla velká škoda, protože my pro vás máme zase pěkný balík peněz a stačí jenom otevřít, když zazvoní Hitrádio FM+.
0: Je to tak, stačí poslouchat, jakmile uslyšíte zvonek v našem vysílání. Otevřte vaše dveře, jestli tam náhodou nestojíme s balíkem peněz. Bacha, to podstatné, aby jsme mohli stát za těma vašima dveřma, je třeba se registrovat na našem webu hitradiofmplus.cz, když tam tu registraci zadáte každý ráno. To čekujte, hlídejte, sledujte, jakmile se, já nevím, cokoliv zašustí za dveřma, za těma vašima dveřma, než budete volat policajty.
2: Takže www.hitradiofmplus.cz, to je cesta, která vede k výhře v soutěži Kdo pak to zvoní. A poslouchejte taky Snídaní šampionů, protože tam se dozvíte ty nejdůležitější informace.
0: Začínáme už příští týden, tak šup na náš web, teď Evo Farna.

0: pěkně odpoledne. Je s váma divoký západ, doufám, že máte dneska taky všechno na pohodu. Minimálně takhle odpoledne, po pracovní době. Za chviličku Enrique Iglesias, který se znovu chystá do České republiky, teď Bára, která se chystá na cesty.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrní stále zůstávejte v Plzni Liticích. Vážná nehoda dvou osobních vozidel se došetřuje na výjezdu z Litic ve směru na hlavní tah na Klatovy. Průjezdné by místo mělo být asi do čtvrt hodinky. No a vaše další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme.

0: Více na konstantinovylázně.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Když život prudce zastaví.
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Tohle má grády David Guetta, tedy Swim, Stones and I. Posloucháte Hit Radio FM Plus a věřím, že nás poslouchají taky školáci. Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a spousta dětí školou povinných si teďka říká, sakra, jaký by to bylo, kdyby ty prázdniny pokračovaly. Jak by to mohlo vypadat, kdyby jsme měli prázdniny třeba celý rok?
1: Hele, mám tady jeden příklad z Klatovska, kde teda maminka vzala dceru na dovolenou, 14 let, a byli v Egyptě celý rok. 900 zameškaných hodin, nejdřív kontaktování školy, kde holka je, následně ospod, to neřešili, pohoda, pláž, moře, drinky, že jo, pohodička, nebudem se nikomu ozývat. Celý tenhle ten roční příběh v Egyptě, takový prodloužený prázdniny, jak jsi to hezky nazval, končí soudem.
0: Ty krás.
1: A mamince hrozí vězení.
0: Co jí to napadlo, být jako rok na dovolený? Kde na to vzala peníze? Sakra?
1: To je otázka, kterou si pokládal.
0: A co teprve teďka ta holka, že jo, prostě 14 let si říkal, že jo, to je zanedbaná školní docházka, víš, kolik jí uteklo učiva?
1: No, jeden rok. A zase, přesně 900 hodin.
0: Zase třeba děják a faraony by mohla mít docela zmáknutý.
1: Že by jako děpis šel se zemákem, víš, docela dobře. Ještě by mohla udělat nějaký referát, jak bylo. Zara Larsson.

0: No, pěkně to máme rozehrané. Tohle je Pokáča Solitaire, ladíte Divoký západ, za chviličku dáme Linkin Park, tak je Lady Gaga a teď se podíváme na americkou v Plzni, která má neštovice.
1: Ano, vypadá to, že jedna z nejznámějších ulic v centru města Plzně trpí velmi nakažlivou chorobou. Naskákali jí totiž jakési puntíky. Možná jste to viděli na sociálních sítích, možná jste už po té sdílené zóně šli sami. Prostě tam, kde si prý jako máme všichni dávat přednost, kde můžou úplně všichni, tak tam se objevily jakýsi žlutý puntíky.
0: Já bych chtěl říct, že to vlastně není úplně blbý. Má to upozornit na to, že je tam jako zvýšený pohyb lidí. Pokud bych tam jel jako řidič a tyhle ty puntíky na té silnici viděl, tak rozhodně jako zpomalím a řeknu si sakra, co to tady je. Tady se někomu rozlila barva, upadla plechovka.
1: No přesně, a nebo ty kruhy prostě nakreslili mimozemštění, protože to tak celý vypadá, že jo?
0: Hele, jestli to bude fungovat, co by ne, jo. Pak je teda otázkou, jestli k těm puntíkům ještě někdo nepřidá nějaký další tvary.
1: Myslíš kosočtverce?
0: No, ty by taky fungovaly.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Pěkná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Dobrý den.
7: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
8: Milí školáci, vážení rodiče, vážení učitelé, stejně jako vy mám pocit, že prázdniny utekly až podezřele rychle, ale čekají vás teď určitě super zážitky, kamarádi a spoustu nového, protože škola nejsou jen plné aktovky, sešity a písemky. Přeji vám všem, ať je pro vás nový školní rok hlavně plný úsměvů, nezapomenutelných chvil se svými kamarády a ať vás to ve škole co nejvíce baví. Váš hejtman Kamal Farka.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Hit Radio FM+.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga. Tady je veselo, ladíte divoký západ Hitrádia FM+. Je tu veselo z jednoho důvodu, Bára chystá zprávy a ty budou echt vyňuňaný.
1: Poslouchejte, jo, my jsme vám hned v pátek, během celého dne, meldovali do lidí horem dolem. Bacha na těch silnicích, policajti budou úplně všude, poslední víkend, jo, kritická věc na silnicích, policajti budou chytat, no a taky se stalo, někoho chytili a pořádně velkou rybku.
0: Paní na Sokolovsku nadechala 4,4 promile.
1: 4,4 promile, chápete?
0: Měla štěstí, protože Sokolovská záchytka je o víkendu otevřená, takže ji měli kam umístit. Takže ze 4,4 bude mít teď 2,5 za nocleh. Já si říkám, jestli by nebylo fajn jako vystavovat fakturu za ten nocleh podle toho, kolik máš upito. Víš, že tady paní by to měla za 4400.
1: To je blbý.
0: Proč?
1: Ty potřebuješ jako, čím víc máš upito, tak tím větší slevu, ne?
0: Jak? Vždyť s tebou mají víc práce.
1: Jo to jo, já nad tím přemýšlím.
0: Jako, když máš třeba jedno, tak zvládneš ještě dojít do té postele sám.
1: Já nad tím přemýšlím ze strany toho alkoholika, víš? Kdyby jsem se náhodou dostal úplně omylem do téhletý pozice, tak aby mě to vyhovovalo.
0: Jako kdyby si omylem měl 4,4? Jak se to omylem stane, prosím tě? Zprávě za chvilečku, teď jsou tu Disturbed.

0: Humor, skvělá věc, na konec hodiny posloucháte Divoký západ a před náma doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení nově čeká v Tachově. Opatrně v Plzeňské ulici, která je neprůjezdná. Silničáři tam frézují vozovku. No a pracuje se taky v Klatovech, kde dopravní omezení čeká v Domažlické. I ta je dočasně neprůjezdná a jezdí se po náhradní objízdné trase. Vaše další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237 a teď mi můžeš vypnout mikrofon.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Každou středu ve 2020 na Nově.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Máme 17 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Zoologická zahrada v Plzni zavádí odpolední výhodnější vstupné. Po 16. hodině budeme od zítra platit jen 100 korun za osobu. Platí pro vstup pouze ve všedních dnech a jen na pokladnách přímo v zoologické zahradě. Něco málo upito rozhodně neměla řidička na Sokolovsku. Včera zavinila nehodu na trase mezi Kinčperkem nad Ohří a Březovou, kde přejela do protisměru. Naštěstí se nikdo nezranil. Žena ale při kontrole nadýchala neuvěřitelných skoro 4,5 promile. Je až 3 roky vězení. Dětem zítra začíná nový školní rok. Policie proto kvůli bezpečnosti posílí dohled u škol. Co všechno hlídky budou školáky učit, říká preventistka policie Monika Šindlová.
6: Jaká rizika jim hrozí a na co se mají dávat pozor? Například, kde je možnost výjezdu vozidel, že mohou řidiči snadno přehlédnout, nebo že vozidlo nemůže zastavit úplně na místě. Dále zkusy přes přechod. Po přechodu chodit vpravo, rychle, ale neutíkat. A i na něm se neustále rozhlížet.
1: A důležité jsou taky reflexní prvky na oblečení nebo na aktovkách. Přípravný zápas číslo 5 zítra odehrají Karlovy Vary. Na domácím ledě tentokrát přivítají Kladenské Rytíře. Utkání začne přesně v 17 hodin. Na úterý nám předpověď pro západní Čechy slibuje jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Přechodně ale bude i oblačno. Teploměry zítra v maximech ukážou kolem 24 stupňů. Na horách se pak usadí okolo 20.
2: Hit Radio FM Plus.
0: Nádherný odpoledne po 17. hodině přeje divoký západ.
7: Posíláme další boží hity Imagine Dragons a taky DJ Semi právě teď.

0: Imagine Dragons, krásný odpoledne, tady posloucháte pondělní divoký západ a my vás teďka vezmeme do rozzářených barů.
1: Za 14 dní, 11. a 12. září, nás totiž opět čeká festival světla Vary září. A já jsem to hrozně těším.
0: Pro všechny plzeňáky, kterým budu mluvit teďka já, tak to je prostě karlovarský blik-blik, že ano?
1: Je to tak, dokonce to dělají i jako stejný lidi, kteří se podílí na blik-bliku, tak vlastně se podílí i na festivalu světla v Karlových Varech.
0: Myslíš Jürgen?
1: Myslím. Ale to podstatný, letos nás čeká taky taková specialitka a to je dronová show, která bude probíhat přímo ve velkém sále hotelu Thermal. Ještě, že mají vysoký stropy, mimochodem.
0: Počkej, přímo v tom sále?
1: No, přímo v tom sále.
0: Sakra, tak jestli vám unikla dronová show, která byla na začátku Mezinárodního filmového festivalu, šup do Thermalu, tady si to vy nahradíte.
1: Ano, vstupenky, tak ty už jsou v prodeji a my o ně hrajeme taky na našich sociálních sítích. Hned pro pět z vás tam máme rodinný balíček, tak mrkejte na náš Facebook. Další hity, Krištof za chviličku, hezký odpoledne.

0: Krištof a za chvilečku taky Alex Veren. Ladíte divoký západ Hit Rádia FM+, který se chystá do školy.
1: Ano, začátek našeho vysílání, tak tam jsme uklidňovali všechny rodiče, kteří s prvňáčkem jdou absolvovat ten velmi důležitý krok a odvedou ho zítra poprvé do školy. Teďka tady máme takový téma, který není až zas tak uklidňující, a to se týká financí. Představte si, výbava pro prvňáčka vyjde zhruba na 3300 korun.
0: Oj.
1: Oj, veď?
0: Oj.
1: A teďka bacha, jo. Já vím, že ty naši jako silní posluchači, který jako vydrží nějaký naše predikce, tak jako s náma ještě zůstali, jo. Takže já teďka mluvím na všechny naše jako
0: urputný, který se nezhroutili,
1: jo? Urputný držáky, který se jen tak z něčeho nezhroutí, jo. To je úplně kulový nějaký 3300 za prvňáčka. To je úplně kulový. My jsme totiž na vejšce počítali, jo. Kolik tě to stojí vychovat dítě do maturity?
0: A?
1: 2 miliony korun! A o tom se nikde nemluví, o tom se nikde nepíše. Prej 3300 na první den, 2
0: no,
1: miliony.
0: Dobře, ale kdy ty jsi byl na vejšce, že jo? Teď si vem tu inflaci, to už 2 miliony dávno nebudou.
1: Páne bože!
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM+, live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem starosta města Domažlice Stanislav Antoš. Proč jsou Domažlice příjemným městem pro život? Jak to vypadá s bytovou výstavbou? A je pravda, že moderní kroje mají kapsičky na mobil? Nejen to uslyšíte v našem rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem. Na Hit Rádiu FM+.
4: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Rádiu.
5: Ahoj, Richarde.
6: Ahoj.
5: Hele, dlouho si nám nevyprávěl nějakou historku z natáčení, jo? Jak testuješ nabídky pro Slevomat, takže obveselná.
6: Můžu něco zkusit vymyslet, přemýšlím. Řekni nějaký vtip zatím.
5: Jasně. Víš, kolik kliků udělal Chuck Norris?
6: Nevím.
5: Všechny.
6: Okay, tak to je super. Mám asi historku, za kterou mě budete asi nenávidět, ale...
5: No to v tom příběhu, to je ještě lepší.
6: Okay. Jednou, už je to díl, jsem se probudil a v pracovním chatu už bylo asi 8 zpráv, urgence, prostě nastala situace, že jsme potřebovali ještě ten den video pro kampaň na restaurace v Praze. Jakoby nevím, jestli si to umíte představit, ale video se musí ideálně nejdřív natáčet, než vznikne.
5: Ano.
6: A my jsme potřebovali ukázat prostě pizzu, burger, steak, sushi, prostě co nejvíc druhů jídel. Takže co jsem musel udělat, bylo nakoupit asi 16 gastronabídek na Slevomatu, vzít kameru a vzal jsem tehdy tátu, abych na to nebyl sám. A celý den jsme tehdy objížděli restaurace a jedli. To jsem byl asi v nejvíce restauracích za den, fakt asi v 8. A večer jsem totálně přežraný, musel koukat na ty záběry jídla a stříhat to.
5: To přijde jako ideálně strávený den. No a stihnul si to?
6: Jo, stihnul. A je to důkaz, že můžete celý den jíst výhodně jenom v restauracích na Slevomatu.
4: To musí zažít se Slevomatem na Hit Rádiu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multi

0: CZ.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: David, tady je Hit Radio FM+. Dneska večer půjdou už děti brzo spát. Takže po večerníčku. Jo, ještě ho dávaj, to je pro mě velké zjištění, jako revoluční, že večerníček ještě existuje.
1: Ano, prosím vás, za asi 8 nebo 9 let společného vysílání tady Divokýho západu vůbec poprvé budeme mluvit podle mýho o večerníčku.
0: Ano.
2: A je to funglnovej večerníček, který dneska večer začne vysílat Česká televize a bude to Ferda Mravenec a Brouk Pitlík.
1: Počkej, Ferda Mravenec ani Brouk Pitlík, to není úplně nějaká funglovka.
2: Tak tohle bude jakoby nová grafika, aby to přitáhlo i ty současný malý dětičky.
0: Okay. Jakože to bude nějak uspůsobený tomu, aby jako mluvili jazykem, kterým
2: jo,
0: jako děti rozumí.
2: 6-7, 6-7.
1: Úplně vidím toho. Tu berušku, jak kouká takhle na Ferdu Mravence a říkám, ne, 6-7, 6-7.
2: Skibidi, skibidi.
1: Tak, novej večerníček dneska na Dčku 18.45.
0: Ty to víš, hustý.
2: Ty koukáš, viď?
0: No a lákačka na 18. je od nás, tady je DJ Bobo jako lákačka na Hit Radio Classic, který ani dneska nebude chybět.

0: Tady je Divoký západ, parádní odpoledne, za chviličku další hity, teď se mrkneme za tím, co se dá ještě podniknout.
1: Kam vyrazit?
2: Jestli máte pocit, že vám prázdniny nějak moc rychle utekly, tak to zítra pojďte vyběhat. V Plzni se totiž poběží barevný běh. Ano, je to přesně ta akce, kdy na vás potratí, organizátoři házejí různé barvičky a vznikají z toho nádherné fotky. Zítra Borský park v Plzni od 18 hodin a 15 minut a podrobnosti k tomu najdete na webu Rozběháme Česko.
0: Já vás pozvu do Sokolova, protože koncem prázdnin rozhodně nekončí kultura. Naopak, Sokolov bude žít dnem horníků. Už tuhletu sobotu jednak tradiční průvod hornickým městem. Zároveň ale taky na náměstí budovatelů hned několik interpretů. Leny, No Name, Matěj Plšek nebo třeba Botox. No a kompletní program tak ten najdete jako vždycky na mdksokolov.cz. To podstatný, vstup je zdarma.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Hledáte práci? Mrkněte na hitradiofm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. hitradiofm+.cz.
3: Každý tlukot srdce je dar. Zjistěte, jak na tom vaše srdce opravdu je. 5. září vás v Konstantinových lázních čeká Den pro vaše srdce s bezplatným vyšetřením před lázeňským domem Prusík. Nečekejte na varování a udělejte něco pro své zdraví. Více na konstantinovylázně.cz.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Coldplay, no a před náma třeba ještě Alvaro Soler a taky souhrn toho nejzásadnějšího, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme léčili velmi nemocnou ulici. Pakliže jste procházeli po americké pozdílené zóně, tak jste si mohli všimnout, že jí naskákali jakýsi pupínky nebo puntíky. Možná to můžou být neštovice, možná to udělali třeba mimozemšťani, ty jsou těma kruhama známí. Já jsem moc velmi rád, že to neudělal nějaký Plzeňák, protože ten by tam místo kruhu nebo puntíku udělal kosočtverce.
0: No a i když začíná škola až zítra, už dneska jsme tady měli rekordbanku, co se týče počtu zameškaných hodin. Přesně 900 jich zameškala školačka z Klatovska, která na rok odjela na dovolenou do Egypta i se svojí maminkou a jak si přestali úplně komunikovat. Teď maminka skončí nejspíš u soudu a možná si půjde i sednout. Zatímco maminka teda nejspíš bude ve vězení, školačku asi čeká nějaký to přezkoušení, možná nějaký rozdílovky, ale říkám si, že třeba s dějepisem, co se faraonů pyramid týče, by úplně problém mít nemusela.
1: Jo, dneska to bylo skvělý, zítra si nás naleďte taky, shrneme začátek školního roku a budeme pro vás mít takovej malej kvíz ze základní školy.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Na dopravní omezení narazíte na jižním Plzeňsku. Opatrně na hlavním tahu v obci Lužany, kde probíhá výstavba nové okružní křižovatky. Dávejte si tam pozor. A vaše další dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
6: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Česku ode dneška funguje linka okamžité psychické podpory. Nabídne rychlou pomoc odborníka po telefonu, určená je lidem od 15 let, kteří se ocitnou v náročné životní situaci a potřebují pomoc právě v danou chvíli. Volat mohou při úzkostech, osobní nebo vztahové krizi či psychickém přetížení. Rozpočet na příští rok by měl mít schodek 389 miliard korun. Po dnešním jednání vlády to řekla ministryně financí Alena Schillerová, která návrh rozpočtu kabinetu předložila.
8: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace. Ve výsledku bychom za to zaplatili podstatně více. Přechodné zvýšení schodku proto nemá absolutně žádnou jinou alternativu.
7: Opozice označuje plánovaný schodek za nezodpovědný nebo za politický zločin. Za dva prázdninové měsíce zemřelo při dopravních nehodách zatím 98 lidí. Je to největší počet obětí od léta 2021, kdy obětí bylo 101. Srpen je letos na silnicích nejtragičtějším měsícem roku. Při nehodách dosud zemřelo 56 lidí, meziročně o tři více. Prázdninová bilance se počítá od 1. července. Závody světového poháru ve veslování bude Česko hostit i v roce 2028. Domácí svaz na sociálních sítích informoval, že na dnešním kongresu delegáti přidělili vrcholnou akci račicím. Labe Arena bude hostit i následnou dodatečnou olympijskou kvalifikaci.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
7: V noci a večer tedy většinou polojasno, skoro jasno, přechodně na severozápadě oblačno, ojediněle ještě přehánky a slabý déšť. Nejnižší teploty 15 až 11 na Moravě a ve Slezsku tepleji. No a první školní den začne jasným ránem, v průběhu dne pak více mraků a zejména na horách přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25 a na jihu Moravy 27 stupňů.
9: Krásný večer, 6:02, díky, že jste s námi. Čeká nás Hit Radio Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. S vámi už Kateřina Pechová a pojďme si ten poslední prázdninový den pořádně užít. A myslím to vážně. Teď nás totiž na start čeká naprosto dokonalá píseň. Tohle jsou Guns N' Roses a Don't Cry. Tak jdem na to.

Tohle je Madonna, Material Girl, posloucháte Hit Radio, hezký večer. No prosím vás, tak to, že je dneska poslední prázdninový den, už asi vědí úplně všichni, jo? To už je dneska zomílaný kolem dokola. Mě zajímá věc, nebo možná i několik, jo? Jde o to, kolik mi toho řeknete. Ale prosím vás, máte doma někdo teď budoucího prvňáčka? To mě zajímá, zajímá mě, jaký z toho máte pocit. Protože tak obecně to bývá poměrně velká věc, velký krok, protože ty školkoví děti jsou přece jenom ještě takový ňufíci a ta škola tam najednou se to začne měnit a najednou je ovlivňuje hlavně ta škola. Tak máte někdo prvňáčka? Jaký z toho máte pocity? Pište 777-937-777. No a vy, co máte doma už třeba puberťáka, taky pište, jaký máte pocity. Tuším, že to bude jo, konečně! To doufám děláte i u našich dalších hitů. Právě teď Crazy Town a Butterfly. Jdeme na to!

0: Tohle jsou Boyzone a Picture of You. Posloucháte Hit Radio 18.18. Něco si přejte, já vím, říkám to po každý, no ale tak třeba vám to vyjde, že jo? Teď si asi přejete, ať to váš prvňáček zítra zvládne. A nejenom zítra, samozřejmě i ty další roky. Vy už mi tady píšete, co vaši prvňáčci, jak moc se těší, netěší. Za chvilku se na některé ty odpovědi podíváme. Já strašně děkuju, že píšete, protože přece jenom to je velký krok. Schválně zvedněte ruku, kdo by klidně šel teď do první třídy. Věřím, že je nás hodně, ačkoliv vás samozřejmě nevidím, ale ano, tak do první třídy vás nevrátím, ale umím vás vrátit v čase. Aspoň vždycky na chvilku, společně s hudbou. Za chvilku Foreigner, taky Farao nebo Divoký Bill, tak buďte s námi.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Když život prudce zastaví.
4: Zase jsem ji našel s tramvají.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
6: Co to zas po pájsku je za pikle?
7: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
8: Milí školáci, vážení rodiče, vážení učitelé. Stejně jako vy, mám pocit, že prázdniny utekly až podezřele rychle. Ale čekají vás teď určitě super zážitky, kamarádi a spoustu nového. Protože škola nejsou jen plné aktovky, sešity a písemky. Přeji vám všem, ať je pro vás nový školní rok hlavně plný úsměvů, nezapomenutelných chvil se svými kamarády a ať vás to ve škole co nejvíce baví. Váš hejtman Kamal Farr.
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

0: zvuky nás tří.
1: Divoký bel, malování v éteru Hit Rádia. A prosím vás, ptala jsem se, vy, co máte prvňáčky, jaký jsou pocity? A takhle, díky za vaše zprávy, je to skvělý. Píše třeba Míša, mám doma prvňáčka, zítra je dcery Elenky velký den. Ona se těší, já jsem zatím v klidu a spíš řeším praktické věci. Má si vzít už aktovku, paní učitelce kytku, někdo říká ano, někdo ne. Uvidíme zítra, kdy slzavé údolí z mé strany přijde určitě. Míšo, přijde, ale je to v pohodě, to je dobře, tam brečí stejně úplně všichni, takže je to jedno, jo. Pak třeba píše Erik, já mám vnučku Elišku, zítra první třída a bojím se toho, že jí paní učitelka nebude učit, ale bude to naopak. Už od 3 let je chytrá jak rádio, všude byla a vše zná, strašně se těší. To je skvělý, to je skvělý, já jsem tam byla podobně, takový brouk pytlík prostě, ale to je jako myslím v dobrým, to je fantastický. Myslím si, že Eliška si to bude ve škole užívat. Myslím si to, doufám, držím pěsti. A pak píše Andrea, mám doma budoucího prvňáčka, ano, má obavy, do čeho jde, strach. A mamka už pomalu fňuká, jak mi vyrostl a má před sebou další životní krok. Zítra vykročíme správnou nohou. Vykročíte, žádný stres. Hele, všichni jsme to zvládli a vaše děti to zvládnou taky. Je to velký, ale o to je to krásnější. Tak držím pěsti všem prvňáčkům, který to zítra čeká a hlavně všem rodičům. Prosím vás, zvládněte to a vodě odolnou řasenku, jo? No a k těm přípravám a tomu dojímání vám budu hrát další hity. A tohle je pecka. Mike Oldfield, Man in the Rain. Jdeme na to.

0: Right on time. Posloucháte Hit Radio, tohle jsou Black Box 6:45. Přeju krásný večer vám všem, krásné poslední prázdninové pondělí. No jo, já vím, že to je hrozný to říkat. Já jsem třeba už zkoušela teď volat sourozencům, tak mi to neberou, jeden má fotbal, druhý někde lítá. Ale jo, já jim třeba jako chci udělat kyš-kyš, protože oni mi to dělali celý prázdniny, jo. To je potom, když přijde ta fáze té puberty, tak tam to začíná být poměrně náročný. Držím pěsti vám všem, který se zároveň potýkáte už s těmi pubertálními jedinci, který jsou sice skvělí, ale je to náročný. Takže držím pěsti. No a pokud si potřebujete trošku odpočinout, tak mám tady song a ten se jmenuje vyloženě Chillin. Jo, jako chillujem. Pohodinda. To jsou totiž Mojo a ty to umí. K tomu OMD nebo Kim Wilde. Už za chvilku.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem starosta města Domažlice Stanislav Antoš. Proč jsou Domažlice příjemným městem pro život? Jak to vypadá s bytovou výstavbou? A je pravda, že moderní kroje mají kapsičky na mobil? Nejen to uslyšíte v našem rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem. Na Hit Radio FM Plus.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
4: It makes me feel.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

United Networks, rychlý internet, chytrá televize, jedno jméno, United Networks, u-n.cz.

0: Stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat Stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: 7 hodina je tu, přeju vám krásný pondělní večer, dáváme si dál to nejlepší z 80, 90 a milénia, teď už Army of Lovers.

Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me, jste s Hit Radiem, hezký večer. A prosím vás, naprosto šílený příběh se teď odehrál a mexický námořnictvo teď ve druhé polovině srpna zachránilo dva rybáře. Ty se prosím vás, a to je teda šílený, ocitli na volném moři ve velkým chladícím boxu. Nic jiného neměli, jo. A v tom chladícím boxu ve vlnách Tichého oceánu dokázali přežít 5 dnů. Neuvěřitelný, jakože wow, neskutečný. Jakože nedokážu si to moc představit, zároveň ale vidíte, že ty ryby, co sem k nám plujou v těch chladících boxech, budou 100% čerství, když to i ty rybáři vydrželi. Že jo, no nic, další hity právě teď, balastové věci a kouzlo.

0: My Heart Goes Boom, French Affair, posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. Doufám, že se máte hezky, vy, co jste doma, nohy nahoře, vy, co jste v práci, tak nohy nahoře, pokud můžete, jo, pokud tam někde pobíhá nějaký nadřízen, tak opatrně, to by se totiž nemuselo samozřejmě vyplatit. Co se vyplatí, je nás poslouchat, ty nejlepší hity z 80., 90. a taky milénia, samozřejmě pokračují dál. Carlisle už za chvilku a k tomu Manic Street Preachers, tak buďte s námi.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

Max a No More. Posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. A prosím vás, mám tady poměrně zásadní zprávu. Přísahám, že jsem si to nevymyslela já, ačkoliv by to tak mohlo působit, ale ukázalo se, že páry, které se společně opíjejí, jsou spolu šťastnější. Mají totiž prý daleko méně starostí. Tak dávalo by to smysl v tom, že když se pohádáte opilí, tak to druhý den nevíte, že jo? Případně samozřejmě, když pijete spolu, tak je to v pohodě. Když pije jenom jeden, tak si to budete vyčítat a tak dále, že jo? Takže jasně, pak je tam ten druhý den ráno, že jo, kdy tam máte vlastně to společné utrpení, což taky dost pomáhá, protože si navzájem podáváte studený nápoje, že jo, ideálně perlivý a spiklenecky na sebe mrknete, že dneska ten mekač je skvělá volba. No, tak si spolu, když tak dneska večer dejte a buďte prosím šťastní až na věky, dokud vás poslední střízlivost nerozdělí. Budu držet pěsti a jenom prosím vás opatrně, ať to nedopadne třeba nějakou bláznivou jízdou málo traktorem. MiG 21 právě teď do uší. Cestou, necestou.

Ať baví vás to The Jam, Town Cold Melish, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný pondělní večer. Dobrý, jo, už jsme všichni se vydýchali, užíváme si ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. To přece jen pomáhá. Hudba je prokazatelně naprostým lékem, hudba je prostě způsob, jak zapomenout na stresy. A pondělky jsou nejtěžší, zvlášť když druhý den je 1. září, to je strašná kombinace. Tak slibuju, že i další songy vám pomůžou být, tak říkajíc, úplně jako v pohodě, jo, od srdíčka. Tohle vás nenechá sedět. Soul Sister, k tomu taky Snow nebo Kylie Minogue. Už za chvilku.

0: někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová, taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Pavol Habera.

Posloucháte Hit Radio, tohle jsou Eurythmics, přeju krásný večer. No prosím vás, tomuhle já říkám pech, jo, to je strašný. Představte si, rakouská řidička, jo, jela po dálnici, po Rakousku, v pohodě. No jo, jenomže ona nestihla sjet z dálnice, jo, prostě se na chvilku zamyslíte, že jo, a omylem vjela do Maďarska. Sice se hned otočila, prostě hned jak to šlo, tak se vrátila zpátky. No jo, ale to víte, to mýtný brány, tohle to všechno registrujou. To je rychlovka. Tam se ani nemrknete a už vás mají. Takže opravdu, protože samozřejmě neměla maďarské mýtné zaplacené, tak dostala pokutu. Není to vůbec teda levná pokuta. 153 eur, což je 3711 korun. Docela dost. Navíc ono to se to stalo začátkem letošního roku a až teď ta pokuta přišla, že jo? Takže vlastně to ani nevíte, jak se stane, jo, to je skoro lepší zůstat v Česku, hele, tu krásně, jo, silnice nic moc, takže stejně daleko nedojedete, ale třeba kopce máme hezký, že jo, teď je to teda všechno dost suchý, tak opatrně s ohněm, ale jinak, jo, protože pak to vidíte, jedete po dálnici, jedete, najednou jste v Maďarsku a najednou platíte pokutu, tak prosím vás, na silnicích opatrně, jo, zkontrolujte, jestli máte platnou dálniční známku pro Česko, to by mohlo taky bolet, no a my pokračujeme.

vás prostě nenechá v klidu. Scatman John a Scatman v éteru Hit Rádia. Přeju krásné pondělí, poslední prázdninové, doufám, že už máte všechno ready, že už jste v klidu. Jo. Já vám za chvilku doporučím výbornou věc pro váš obličej. Fantastickou masku, nebo fantastickou kůru. Tak, je to fakt skvělá věc, můžete to případně časem vyzkoušet i doma. Na to se podíváme za chvilku. Ale do té doby, do uší, třeba Billy Joel. Dáme si Uptown Girl, připojí se Maggie Riley nebo MC Eric, tak buďte u toho.

MC Erik a Barbara, You Can't Stop. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No a teď asi něco hlavně pro dámy, ale pánové, třeba vás to taky zaujme, jo? Nebo to můžete pořídit svoji paní. Protože pokud chcete mít opravdu pevnou a hladkou pleť, tak je tady jedna velice specifická kůra, jo? Stojí to cca 1200 korun. Nic moc nemusíte dělat, tam už si pak jenom lehnete, zavřete oči a necháte si na obličej nasadit slimáky. Slimáky, prostě slimáky, no, dobře. Už se z toho dělají i krémy, takže ono to vlastně jako dává smysl, ale stejně, zkuste si to na chvilinku představit, jak vám ty slimáci lezou po té hlavě, pěkně vás poslizujou a vy budete mít tvářičku jako oslizlou dětskou prdelku. Ano, ano, opravdu to tak je. Já nevím, já třeba toho nejsem asi úplný fanoušek, se přiznám, pač jsem slimáky sbírala celý dětství, ale můžete zkusit. A navíc, pokud máte opravdu zahradu a máte tam slimáky, tak nejen, že to můžete zkusit. Ha! Vy si můžete udělat vlastní salon, budete k tomu pouštět Slim Jima nebo The Real Slim Shady a budete sousedkám dávat slimáky na obličej. To bude neskutečný vejvar. Tak držím pěsti, ať to klopne do uší právě teď Moby a jeho poslední.

Spirit in the Sky, Doctor and the Medics. Posloucháte Hitradio, krásný večer. Díky moc, že jste i pondělní večer trávili s námi. Doufám, že jste ready na ten zítřek, jo, 1. září, to je vždycky takový zlom, tak prosím vás, nezapomeňte do zítřka vstoupit ideálně pravou nohou, případně levou, pokud vám to dělá líp, nechám to na vás. Docela samozřejmě další hity. Já se s vámi loučím, slyšíme se spolu zítra v poledne a za chvilku třeba tohle. Oblíkněte se ráno pěkně na úspěch. Roxette, Dressed for Success, už za chvilku, ahoj.

0: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit
4: Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-C-Z.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: skvělý tým.
1: Shape Corp v Nýřanech, je to realita.
0: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
1: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
0: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
1: Těšíme se na vás.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: skvělý tým?
1: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
0: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
1: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
0: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
1: Těšíme se na vás.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.